0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.

Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě? Potřebujou schladit.
1: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato de la Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato de la Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě, potřebujou schladit.
1: Ha, viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla, to je dortomilka.
2: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita v Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato DV.cz.

0: Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Hakem.cz. Spěte jako miminko.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Tak Renku, ty nezáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
3: Asi 100 tisíc.
2: A ty s tím nic neděláš, jo?
3: Na co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, na tož pak na právníka.
2: No prostě jdi na epohledavky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
3: No to, tak to jsou nějaký šamani nebo co ne?
2: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. Epohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
4: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Krásné čtvrteční ráno, minuta po šesté a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Česko trápí mimořádné množství hmyzu, kterému pomohlo mírné počasí. Záchranáři kvůli tomu hlásí rapidní nárůst těžkých alergických reakcí. Například na jihu Čech letos řešili trojnásobek. Lékaři varují, že včely si teď víc brání úly a dráždí je parfémy i prudké pohyby. Případné žihadlo potom musí ven z těla co nejdřív. V New Yorku hrozí zřícení rozestavěného mrakodrapu v těsné blízkosti Times Square. Dělníci na místě objevili praskliny v klíčových ocelových nosnících. Policie už celou oblast kolem 34-patrové budovy uzavřela pro dopravu i chodce a statici nyní intenzivně zkoumají, zda je možné konstrukci mrakodrapu ještě stabilizovat. A pojďme také na sport. Triumf nováčka na Tour de France, jako by to byl na staré dámě ostřílený závodník. První spurterskou bitvu letošního ročníku v páté etapě ovládl Olaf Koy z Decathlonu. Na druhém místě dosprintoval Max Kanter a jeden z největších favoritů tým Merlier dojel třetí. Pavel Bittner z Česka finišoval na 16. místě. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Liberecký kraj chystá otevření vzorové prodejny 24/7. Kraj chce především ukázat, jak mohou moderní technologie pomoci zachovat základní služby v malých obcích. Zákazníci v samoobslužné prodejně s nepřetržitým provozem najdou široký výběr potravin a přírodní kosmetiky, ale i sklo, bižuterii nebo produkty pro chovatele nebo zahrádkáře. Všechno původem z Libereckého kraje. Na severu Čech bude dneska jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni a bude foukat mírný vítr.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: Je čtvrtek, pár minut po šesté a my jsme moc rádi, že svoje ráno startujete právě s Hitrádiem. Čtvrteční snídaně šampionů s vámi Lea a Filip. A mimochodem, dnešní oslavenec Tom Hanks slaví 70. Je to až neuvěřitelné. Vždyť Forrest Gump přece běhal teprve nedávno. Tak Tome, všechno jen to nejlepší. A jak sám říkal ve slavném filmu, život je jako bomboniéra. A my jen doufáme, že ta dnešní bude plná těch vašich oblíbených hitů. Tak krásné dobré ráno a startujeme s Black Eyed Peas právě teď.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Románek na dovolené. Čím dál častější říkají opět jakýsi
1: vědci.
0: 26% lidí se prý snaží během letní dovolené aktivně ulovit románek a 70% z nich je přitom zadaných. Já už vidím takový ty typický výmluvy, co se stalo na Bali, zůstane na Bali, nebo to se nepočítá, byli jsme v jiném časovém pásmu. Jasně, zlato, Chorvatsko má totiž úplně jiný časový pásmo. Aha. No ale prostě tyhle věci se dějou, možná i ve vašem okolí, dejte nám o tom vědět. Jestli jste někdo zažil nějaký takový letní románek. 777-937-777. Ono je to dobrý, jako když jsme třeba nezadaní, že jo? Někoho si najít takhle přes léto, co k tomu potřebujeme, třeba jenom opalovák, ne kvůli slunci, ale kvůli zámince, k tomu seznámit se, můžeš mě namazat, nebo můžete mě namazat. A slunečné brýle, jasně, kvůli slunci, ne. Ale hlavně nikdo neuvidí, kam koukáme a koho pozorujeme.
2: Já si myslím, že je důležitý jezdit na ty dovolený, když jste zadaný s tím partnerem. Pak teda věřím, že se to stává taky, ale to už je teda jako velká drzost. Třeba když jde partner spát, že ať ta žena nebo muž vlastně vyrazí ven a i přesto jako, že se tam do někoho zakouká vlastně, jde a řekl, hele, už šla spát, můžeme jít jako. Ale věřím, že se to taky děje. A děje to je strašný to. Potom, to je ještě horší.
0: Je to strašný, je to nechutný a bohužel já znám i takový případ. A je to strašný, je to prostě strašný, tohle nedělejte, ale dejte vědět, co vy a vaše románky. Prosím vás, vy nezadaní hlavně, jo? 777-937-777, ty se na mě tak nekoukej, Filip.
2: No já mám ještě jednu věc, dá se to udělat i jako legálně, jmenuje se to výměna partnerů.
0: Ježíši Kriste, jdeme si dát víno a čilásky, dobré ráno.

0: Románek na dovolené ano, a nebo ne, podle vás našich posluchačů. Odpovědí přišlo několik. Dobré ráno, přeje Wendy Uprachatič. Můj zážitek s bývalým přítelem, který měl objednanou dovolenou, tak odletěl s kamarády a zpátky se po 14 dnech vrátil s kamarádkou a ani mi to nebyl pomalu schopný oznámit.
1: No tak prostě si přibal suvenýrek sebou domů z dovolený.
0: Nebo tady taky Martina píše, ahoj Leonko, bohužel já jsem taky zažila případ, kdy tam byli s námi na dovolené kamarádi, který byli normálně spolu, ale ten frajer jí tam prostě zahnul se servírkou.
1: Jo, takže vlastně přijedeš jako pár a odlítáš jako nejlíp single. Se sedadlem na druhé straně letadla prostě a ani se nezamáváš.
0: To je hrozný, tohle prosím vás nedělejte.
1: Ne, já se tomu nechci smát, je to strašný, jenom přemýšlím nad tím scénářem a že se to jako opravdu děje, že jo?
0: Děje se to. Jako jasně, říká se, co oči nevidí, to srdce nebolí. Ale prosím vás, když nemusíte a jste ve vztahu spokojení, proč si to kazit? A nebo naopak, jestli vám něco chybí, tak se prostě rozejděte a užívejte si toho života naplno se vším všudy, po všech stránkách, s kýmkoliv, kdekoliv, jakkoliv. A pak vás až to omrzí.
1: Tak vám to může zlomit vás taky.
0: Tak se prostě potom zamilujte a buďte šťastný, ale prostě neprovádějte se. To není hezký. Jdeme na cesty, dobré ráno.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
5: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
6: Co hledáš? Trůn pro královnu?
5: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
6: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
5: To je jak sen. Kdeže to je?
6: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
9: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
9: Inspirace na webu skrytéskvosty.eu.
8: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
10: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
11: Hit Radio.
12: Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
13: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
14: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severu hlásíte překážku na Teplicku v Bílině v Břežánské ulici u křižovatky s Mírovým náměstím. Probíhá oprava povrchu vozovky, počítejte s omezením.
1: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách. Hit Radio Kontakt.

0: Hezké dobré ráno. 2 minuty po 6:30 s vámi Lea Filip, čtvrteční snídaně šampionů a teď už taky taková ta vaše ranní oblíbená porce zpráv s Filipem. Ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Indické dráhy se pokusily o netradiční marketing a proměnily jeden z klimatizovaných vagónů do stylu líbánek. Kupé plné růžových dekorací, srdíček a květin, ale na internetu vyvolalo spíše rozpačité reakce. Obyvatelé domu na Floridě zažili uprostřed noci šok, když je probudili podivné zvuky z přízemí. V kuchyni našli ležet 2metrového aligátora, který se dovnitř dostal skrz nízké okno. Na místo museli dorazit privátní lovci divoké zvěře, kteří agresivního plaza bezpečně odchytili a pustili zpět do volné přírody. A obyčejný den se změnil v životní zážitek pro jedno z amerických doručovatelů jídla. Starší manželé mu totiž za doručení obyčejné pizzy dali spropitné v přepočtu přes 50 tisíc korun. Kurýr se přímo na Prahu rozplakal štěstím a video z bezpečnostní kamery dojalo miliony lidí po celém světě. Takže bych začal doručovat jídlo nakonec ještě.
0: No hele, já bych se tak nesmála, protože mně se tohle taky stalo, když jsem nechtěně v Londýně dala vlastně dýško téměř 30 tisíc korun.
2: Ježíš Maria, a jak to dopadlo nakonec?
0: No, dopadlo to tak, že ano, vrátili mi to, trvalo to asi 3 nebo 4 týdny, tak jsem jim aspoň nechala 1000 korun.
2: No, tak dobrý, Díško, litr dobrý.
0: Hezké dobré ráno. Teď už legendární Rockset. To se hodí k tomu rannímu čtvrtečnímu vstávání. Ať ten den máte skvělej, díky, že posloucháte Hit Radio a pravou nohou do toho nového pracovního dne. Zítra už páteček, víkend, volníčko, relax, pohodinda. Díky, že posloucháte.

Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: ztrácím.
1: 6 hodin 40 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio s vámi Lea s Filipem. Přátelé, kamarádi, pojďme společně udělat dobrou věc. V létě totiž hrozí kritický nedostatek krve, hlásí téměř všechny nemocnice a aktuálně chybí zásoby všech krevních skupin a nemocnice, zejména v Moravskoslezském kraji, prosí dárce, aby přišli co nejdříve. Tak co? Nám to sebere jen půl hodinku z našeho dne a někomu to může přidat celý život. Pořád jsme vás nepřesvědčili. Tak co takhle? Darujte krev, protože jednoho dne ji může někdo darovat vám. A my jsme se tady s Filipem o tom bavili, že oba dva darovat chodíme, obzvláště Filipovi rodiče.
2: Ano, já se teda přiznám, že jsem chodil a teď jsem dlouho nebyl, takže se stydím, ale moje rodiče mají oba přes 75 odběrů a já jenom zmíním, že vlastně muži můžou chodit jednou za 3 měsíce, ženy jednou za 4, takže opravdu 3x, 4x ročně. A jak říkala Lea, nezabere to moc času a navíc, aby jsme to překlopili i pro vás v nějaký benefit, tak ten den máte ze zákona možnost mít volnost práce. To je taky fajn udělat si takhle den i s partnerem klidně, protože rodiče tam chodí spolu, dostanete tam snídani, uděláte dobrou věc a zároveň si užijete den volna.
1: Tak pojďme pomáhat, protože nikdy nevíme, kdy nějakou tu pomoc bude potřebovat někdo z nás.
3: Hit Radio Kontakt. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Radia.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
6: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
5: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato DV.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: For camping. Venku je nám krásně.
12: Tady chci bydlet.
11: Venku?
12: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
11: A kde bude ložnice?
12: Na louce, pod hvězdami.
11: To je ale velká ložnice.
12: Největší na světě.
11: No jo. A co koupelna?
12: No, v potoce.
11: A sousedi?
12: Už se hlásí.
11: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
12: Jo, tady nám je krásně.
11: For camping. Venku je nám krásně.
13: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
14: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
15: Léto má svůj zvuk.
16: Cinknutí ledu.
15: Smích přátel.
16: Hudbu, kterou máš rád.
15: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
16: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
15: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
16: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
15: Svianela, česká tradiční limonáda.
0: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
7: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na průtahu Liberce směrem na Turnov u sjezdu na ulici České mládeže bude u středního pásu probíhat oprava vozovky, ať vás to nepřekvapí.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: tak doufám, že se máte krásně, díky, že posloucháte Hit Radio. A schválně nás zajímá, kolik denně uděláte kroku. Vy, naši posluchači, napište nám to na 777-937-777, protože se říká, že denně uděláme tak standardně 5500 kroků, což není nic tak hroznýho.
1: No, mělo by to být, si myslím, 10 000 kroků, taková ta zdravá hranice.
0: Jo, ale tohle je taková ta přirozená chůze. Fakt, nekecám. Dokonce v tom, co za den uchodíme, jsme 11. na světě. Vyhrávají asijské země, nejvíce šlape v Hongkongu.
1: No, tak tam je to obrovský, že jo?
0: No a pro zajímavost, Američani jsou až 30. Žádný div, ti si berou taxíka i na cestu z ložnice do koupelny, co si budem. Ale takovej ta, nevím, taková ta standardní chůze, si myslím, že je to úplně reálný. Tak já jsem zvědavá, co nám napíšou naši posluchači. Někdo si dává tu hranici těch 10 tisíc, protože se říká, že člověk jako spálí nějakou tu kalorii. Příjemné s užitečným, že jo, hezká prochajda, se psem sami, sluchátka, tam naše Hit Radio, protože nás můžete ladit i online. To budeme nejradši, tak nám dejte vědět. A my vám posíláme další skvělou porci ranních hitů. Hezké dobré ráno.

0: BB Rexa, Hit Radio, čtvrteční snídaně šampionu. Hezké dobré ráno, za chviličku mrkneme na zprávy, tak rozhodně nikam neodcházejte.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Autokoutek.
4: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
3: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
3: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
3: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz.
3: Již 30 let.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásné čtvrteční ráno, je přesně 7 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Senát schválil novelu zákona o podpoře v bydlení, která mění systém pomoci lidem v bytové nouzi. Část úkolů a agendy nově přejde z obcí pod úřady práce. Změna má zjednodušit a zefektivnit celý systém, přičemž v obcích s rozšířenou působností se téměř zdvojnásobí počet poradenských kontaktních míst. Letošní červen byl nejteplejším červnem zaznamenaným v západní Evropě a druhým nejteplejším globálně. Uvedla to meteorologická služba Evropské unie Copernicus. Teploty se podle ní šplhaly k rekordním hodnotám, k čemuž přispívaly nejvyšší teploty mořské hladiny naměřené v tomto ročním období. Evropu v červnu zasáhla vlna veder, která na řadě míst přinesla absolutní teplotní rekordy. A pojďme také na sport. Včera se poprvé od zahájení mistrovství světa ve fotbale nehrál žádný zápas. Dnes už se ale kolotoč znovu roztočí. Od 22 hodin je totiž na programu první čtvrtfinále turné, když favorizovaná Francie vyzve Maroko. Oba tyto týmy skončily na posledním šampionátu v roce 2022 v top 4. Zároveň se také čeká, jestli další góly přidá hvězdný Kylian Mbappé, který se už na turnaj trefil 7x a zaostává tak o jediný gól za Lionel Messim. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Nový Bor varuje majitele koček před vysoce nakažlivým onemocněním. Na sídlišti Rumburských hrdinů byl potvrzený výskyt kočičího moru. Vysoce nakažlivého virového onemocnění koček, které může vést až ke smrti zvířete. Jedinou spolehlivou ochranou je očkování. Mezi příznaky nemoci patří apatie, nechutenství, zvracení nebo průjem. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni, na horách 15 až 18 stupňů. Bude většinou slunečno, čekáme jasno až polojasno, přechodně až oblačno.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetů hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
0: Hezké dobré ráno, 2 minutky po 7 s vámi Lea s Filipem. Dneska si připomínáme i jednu pořádnou stavební událost. Právě 9. července před 669 lety byl podle historických pramenů položen základní kámen Karlova mostu. A je dokonce vidět, že když se něco postaví pořádně, vydrží to staletí. To se hold o některých opravách silnic říct úplně nedá. Tak pokračujeme dál, Dua Lipa, hezký dobrý den.
1: Hit Radio Kontakt.

7 hodin 9 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio. Hezké dobré ráno. A schválně, už jste to viděli? Hrozně mě pobavila fotka ze summitu NATO v Turecku. Fotili se tam společně státníci mnoha zemí. Na tom by nebylo nic zvláštního, jo? Ale dokonce náš premiér a prezident tam jsou. Jeden na té fotce stojí úplně nejdál od sebe, jak to jde. A víte, co mi to tak trošku připomíná? Takové ty klasické školní fotografie ze základní školy. Jak nás vždycky postavili do několika řad před školou a jednou do roka nás vyfotili na památku. No a my jsme vždycky chtěli stát vedle nejlepších kámošek, kámošů a hlavně nejdál od těch nekámošů. Moc ráda na tyhle fotky koukám, tak jak jsme se tam měnili, že jo, rok od roka. A navíc na nich od malička vypadám tak trošku vtipně, směšně. No a tak takhle vypadají i naši politici. Dneska jim to ale končí, zaplať pán Bůh. Třeba Petr Pavel letí rovnou na festival do Varů. A to vypadá, že mu asi ty komedie v Turecku nestačily. A já vám posílám zase další skvělé hity. Před námi One Man Show, anebo Martin Garrix Bon No Sleep právě teď. Hezké ráno.

0: Pánové, chlapi, muži, přestaňte si hrát občas na tvrďáky a koukejte taky někdy nás ženy nebo tu vaši obejmout. Pomůžete tak budoucím vztahům vašich potomků a dokonce v dítěti prý projevy lásky mezi rodiči vzbuzují pocity bezpečí, štěstí a ještě je učí, jak se mají chovat k budoucímu partnerovi. Takže prosím vás, dneska večer i ty, Filipe, jo, před večerníčkem koukejte před... Mohlím se pořádně odtlapkat. Kor, pokud děti ještě nemáte, mohlo by vám to pomoci nejen vlastně v jejich budoucích vztahům, ale i tomu, aby vlastně existovali.
1: Já myslím, že to je jako krásná součást každého vztahu, jen tak se obejmout, třeba takhle jako víš, v kuchyni nebo něco, třeba partnerka krájí tu cibuli, dělá ten obídek, přijde ten partner, může jen tak jako obejmout, on to strašně potěší toho člověka. Ale tohle to samý může samozřejmě být i od žen, protože jasně, i chlapi, který jsou tvrdáci, tak mají prostě rádi, když jen tak někdo obejme, respektive ta přítelkyně, manželka. Takže dneska vyzýváme takovej den objímání.
0: Tak počkej, já tě jdu obejmout a vám posílám další skvělý hity a taky se mrkneme na silnice.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
4: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
3: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
4: To asi jo, no.
3: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
4: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
3: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
4: Tak to je slušný.
3: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
4: A to je jako kolik?
3: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
4: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
3: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
4: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. MatraceHaken.cz. Spěte jako miminko.
9: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
10: No včera bylo pozdě.
11: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
15: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
16: Vinetu!
15: dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
16: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
18: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
19: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech jste nám nahlásili neprůjezdnou silnici na Mostecku na výjezdu z Dolního Jiřetína, na Záluží na mostě Přesloupnici je silnice uzavřena.
20: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a Hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
21: Hit Radio Kontakt.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray. Hezké dobré ráno a my jdeme na ranní update s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Jedna ze zoologických zahrad v Číně přišla na skvělý způsob, jak vydělat peníze na krmivo pro zvířata. Začala totiž prodávat obrazy, které štětcem na plátno maluje jejich pětiletý šimpanz. O moderní umění je mezi lidmi obrovský zájem a některá díla se v aukcích prodávají i za tisíce dolarů. Zoufalí majitelé zlatého retrievera museli spěchat na veterinární kliniku v USA poté, co jejich pes ze stolu spolkl diamantový zásnubní prsten. Rentgen bříška podezření okamžitě potvrdil, lékaři museli provést rychlý zákrok, aby šperk bezpečně vytáhli a pes byl v pořádku. Vše nakonec ale dobře dopadlo. Jihokorejské restaurace začaly kvůli extrémnímu nedostatku a vysoké ceně lidské pracovní síly masivně propouštět. Číšníky a kuchaře u ploten tam stále častěji nahrazují specializovaní roboti. Stroje zvládají nejen roznášet jídlo ke stolům, ale dokážou sami usmažit i tradiční křupavé kuře, a to s naprostou přesností.
0: Filipe, díky, no a vy, přátelé, kamarádi, pište, chci soutěžit na 777-937-777.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Josh Project, hezké dobré ráno, 4 minutky po půl osmé. My jdeme na rychlou pětku a někoho z vás?
1: Rychlá pětka.
0: Máme na telefonu, hezké dobré ráno.
2: Hezké ránko, u telefonu Pavel, ahoj.
0: Ahoj Pavle, já doufám, že máš to dobré ráno, že jsi stal pravou nohou, protože tě čeká 5 záludných otázek, aby si vyhrál 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou. Jsi ready?
2: Doufejme, že ano.
0: To zvládne.
2: Tam to nebude těžší.
0: Jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Pavle, řekni 2 planety, které začínají na písmeno M.
2: Merkur, Mars.
0: Výborně. Tak zatím to dáváme dobře, ne?
2: No zatím jo.
0: Pokračujem.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik strun má klasická kytara?
2: 4.
0: O, bohužel, Pavle, je mi to líto, bohužel musíme vzít někoho dalšího. Měj se krásně.
2: Tak ahoj.
0: Ahoj. No. Přátelé, takže volejte 8793937 právě teď a někoho z vás bereme do éteru. Kdo tam? Halo, halo.
3: Halo, tady Martin.
0: Čau Martine, když tak si nás tam stáhni, ať se dobře slyšíme. Tak, už si nás tam stlum, můžeme?
3: Ano.
0: Jedeme? Tak, skvělý. Tak jdeme znova, jo?
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik strun má klasická kytara?
3: 6.
0: Tak kolik?
3: 6.
0: Ano, když tak si nás tam opravdu ještě stáhni, ať se dobře slyšíme. Pokračujem.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Která země je slavná díky pyramidám?
3: Egypt.
0: Výborně.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kdy psi vrtí ocasem?
3: Když vítají pánička.
0: Ano, taky bereme. No a poslední otázka. Už je slunce na obloze?
3: To bych řekl, že už teďka určitě je.
0: Výborně, gratulace veliká. Odkud voláš?
3: Z Borohrádku.
0: Odkud?
3: Borohrádku.
0: Já ti vůbec nerozumím, to nevadí, z jakýho hrádku?
4: Borohrádek.
0: Jo, Borohrádek. Každopádně gratulace, protože dostáváš 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou, což je naprosto skvělý. Máš radost?
3: Děkuju, mám.
0: S kým vyrazíš?
3: To ještě si rozmyslím.
0: Rozmyslíš, viď? Užijete si krásný prostředí čerstvého vzduchu, vína, hudby, co víc si přát. Tak nám vydrž na telefonu, ať taky víme, kam ty lupeny poslat. Měj se krásně.
3: Dobrý, díky moc.
0: Ahoj. No a přátelé, kamarádi, nebojte se, ještě je zítra. Hudba těch nejlepších interpretů, víno těch nejlepších vinařství. Prostě pro někoho z vás tady budou ještě 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou. Mrkněte na web hudbanavinicích.cz.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
5: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
6: Nejkrásnější české a moravské vinice.
5: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
6: Špičková vína.
5: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.

0: Krásné dobré ráno, 7 hodin 40 minutek, aktuální čas. Já bych se strašně ráda vrátila k vašim zprávám, protože nám jich tady přišlo zase obrovské množství na to, že jsme se ptali, kolik kroků vy uděláte za den, protože standardně prý uděláme 5 500, jsme 11. ve světě. A podle toho, co píšete teda, tak bychom měli být na prvním místě. Píše nám tady Martina ze Šumavy, zdravím rádio. Když jsem dělala pokojskou, tak za 8 hodin v práci jsem našlapala přes 30 000 kroků a to byl celkem masakr. Zdravím všechny posluchače Hit Rádia, Martina ze Šumavy. No, krásná pokojská. Včera jsem zrovna koukala na ten film, takže Martino, díky za tvoji zprávu. Potom nám tady píše Vašek, ahoj bando, já jelikož dělám ve skladu, tak denně nachodím 8 000 kroků. To není žádný problém, ale povede se i 9, možná i 10, posluchač Vašek.
1: No já mám kamaráda, co dělá číšníka v Německu a ten taky, jako ten klidně nachodí i přes 30 000 kroků, protože oni to mají po schodech nahoru, na zahrádku, dolů, takže hodně daleko, takže trošku jim někdy závidím tu práci, jenom někdy, protože já všude sedím skoro, nebo tak jako pochoduju, takže já těch 10 000 kroků většinou nedám, byť chodím sportovat, tak tam se to za mě nepočítá, vyloženě tu chůzi, špatný se mnou, tak nevím, co ty, ale posluchači koukám, že ty jedou jako pecky.
0: Já mám standardně taky asi kolem těch 5 000 kroků, ale snažím se dodržet teď těch 10, i když chodím menší toho bejska a podobně, protože to dělám pro sebe. Takže čím víc kroků, tím vlastně lépe vypadat budeme se cítit zdravěji a tak podobně. No a nasadit si sluchátka, tam naše Hit Radio, co víc si přát, jdeme na silnice.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
8: Chtěl mě sem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím jít běh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
10: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze severních Čech hlásíte neprůjezdnou silnici v Liberci ve Švestkové ulici mezi křižovatkami ulic Hejnická a Rybízová je silnice uzavřena.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Jestli jste po této písni dostali chuť na kávu, omlouváme se. Jestli už pijete třetí, tak už za to stejně nemůžeme. Hezké dobré ráno. Znáte to, jak se říká, mějte velkou rodinu, ve stáří se o vás postarají. No, tak vystaráno má Ukrajinec Pavel, který se pyšní titulem otec nejpočetnějšího potomstva na světě. Má 13 dětí, 127 vnoučat, 203 pravnoučat a já se s váma vsadím i s tebou, Filipe, že ani polovinu nezná jménem.
1: No já se taky vsadím, že nedělá nějakou normální práci, jestli tenhle pán, protože když si veme, že
0: dělá to, děti na zakázku.
1: Že by každý to dítě a vnouče, dejme tomu, stálo i klidně třeba stovku denně, což je ještě málo, tak by mě zajímalo, kolik by musel vlastně vydělávat, aby to uživil tu rodinu celou.
0: No počkej, ale hlavně to musí být obrovský Vánoce, že jo? Představ si každému balit dárek, to prostě nejde to, aby si objednal rovnou balící službu a my teda Pavlovi posíláme takovou hudební zoo.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Trafíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Krásné čtvrteční ráno, za chviličku 8 hodina, další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Nejoblíbenější letní aktivitou Čechů zůstává chůze a turistika. Prázdninám ale patří také plavání, zmrzlina a koupaliště. A právě u vody jsou lidé citliví na cenu. Zastup pro dospělého je pro největší skupinu Čechů hranicí 100 korun. Dálnice D1 čelí rekordnímu náporu aut, což přináší hustý provoz a časté kolony. Situaci řidičům komplikují i navazující opravy, konkrétně na tahu mezi Humpolcem a Pelhřimovem, kde silničáři za 35 milionů korun kompletně mění povrchy značení. Mluvčí ředitelství silnice a dálnice Jan Riedl potvrdil, že toto omezení potrvá až do poloviny srpna. A pojďme také na sport. Hned dvě české hráčky se dnes představí ve svých semifinálových duelech na slavném tenisovém Wimbledonu. Od 14.30 bude hrát Karolína Muchová proti Američance Coco Gauffové a Linda Nosková začne svůj duel proti Ukrajince Kostiukové od 16 hodin. V případě výhry obou českých hráček by to bylo první čistě české finále na Wimbledonu v historii tenisu. A teď už pojďme na zprávy z regionu. Tak pojďme se ještě podívat na ten region.
3: Liberecký kraj chystá otevření vzorové prodejny 24/7. Kraj chce především ukázat, jak mohou moderní technologie pomoci zachovat základní služby v malých obcích. Zákazníci v samoobslužné prodejně s nepřetržitým provozem najdou široký výběr potravin a přírodní kosmetiky, ale i sklo, bižuterii nebo produkty pro chovatele nebo zahrádkáře. Všechno původem z Libereckého kraje. Na severu Čech bude dneska jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni a bude foukat mírný vítr.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
5: Máme minutku po 8 hodině, krásné čtvrteční ráno, s vámi Lea a Filip, a jestli se dnes večer nemůžete rozhodnout, co budete dělat, tak my tady pro vás máme skvělý tip. Dneska totiž začíná čtvrtfinále mistrovství světa. Francouzi nastoupí proti Maroku, takže o emoce nebude rozhodně nouze. Tak ať už fandíte komukoli, hlavně si u toho neokousejte všechny nechty na nohách, na rukách, teď ale zůstáváme u muziky. Tohle je Hit Radio.
0: Hit Radio Kontakt. Tell me.

0: Tak co, jestli pak jste si užili příjemných letních teplot? Co? Užili? Tak končíme, přátelé, kamarádi, protože se blíží opět sauny. Příští týden se totiž vrací třicítky a budeme se opalogrilovat, kdy místo krému nám stačí posypat se grilovacím kořením a opět se do křupova. Na druhou stranu to má trošku i svoje výhody, protože opalování je zdravé, prý nám posiluje kosti.
1: No, myslím si, že ty už bys mohla být zdravá hodně dlouho dopředu.
0: Proč?
1: No, protože seš jak čokoláda.
0: Já už jsem se tak narodila. Každopádně, naopak, kdo je pořád zavřený doma, tak mu hrozí větší lámavost těch kostí. No a samozřejmě osobně si myslím, že ještě zdravější je pohled na opalující se krásná mužská těla, ale i ta ženská. Já se ráda otočím i za pěknou babou. Takže pokud vás teda při tom pohlížení na cizí nenačapá třeba manželka, manžel, kamarád, nebo kamarád, spíš přítel, přítelkyně. Podíváš se na hezkou babu v plavkách?
1: Jo, no tak, ale já to neumím moc nenápadně, mě to vždycky říká přítelkyně, že to mám dělat míň okatě. Na druhou stranu...
0: Počkej, a říká ti to jako, to jsi fakt nemusel, můžeš to dělat míň okatě, anebo, lásko, podívej se.
1: Ne, tak to je ten první případ spíš samozřejmě, no. Ale já bych spíš řekl, že na koupácích, a to teď stahuji na sebe, nejsou moc ty krásná těla vypracované postavily, většina Čechů a lidí má spíš jako trochu nadváhu, včetně mě.
0: Ale to je úplně jedno, já jsem elegantně vyplněná žena.
1: A taky po tobě čuměj, chlapi, že jo?
0: No, hlavně na tu horní partii. Hezké dobré ráno, my vám zahrajeme i něco zlatého, Golden, právě teď, jsme Hit Radio.

0: Calvin Harris, přesně takhle chutná čtvrteční ráno z Eteru Hit Rádia. Snídaně šampionů s vámi Filip a Lea. Legendární letní song Summer, ten zvedne ze židlí úplně každého. Tak díky, že jste s námi, minutka po čtvrt na devět. A teď dobrou zprávou je, hlavně pro ty romantické duše a milovníky romantických komedií, protože opět jakýsi
1: vědci
0: prokázali, že romantická láska trvá i déle než 20 let. Je mi jasné, že cynici se teď válí v křečích pod stolem, ale já tomu prostě věřím.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
5: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
6: Autonašrot.cz.
7: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
6: Volejte 776 823 833.
7: Autonašrot.cz.
6: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
7: A zdarma odvezeme.
6: Volejte 776 823 833.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
9: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
10: Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
13: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
14: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
15: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
16: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
17: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
18: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Mostecku v Litvínově v Podkrušnohorské ulici na kruhovém objezdu s ulicí Přátelství. Počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
19: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Hit Radio Kontakt.

0: hudební spojení Kytlaro, Justin Bieber, Stay. Máme hodně rádi. Posloucháte Hit Radio, čtvrteční snídaně šampionů, s vámi Lea a Filip. Teď už taky ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Německý policista, který byl propuštěn kvůli krádeži 180 kg čedaru z místa nehody, kde zasahoval, v úterý prohrál soud, v němž se domáhal návratu mezi strážce zákona. A to navzdory tomu, že u soudu zmínil, že mu vlastně sýr vůbec nechutná. Téměř týden strávila kočka Galeana na cestách v balíku, který její majitelé z amerického státu Utah poslali zpět do firmy Amazon v Kalifornii. Domácí šelma podle její majitelky Kerry Clarkové miluje krabice a nepozorovaně skočila do velkého balíku, který pak její majitelé zapečetili a odeslali do stovky kilometrů vzdáleného státu. Galeanu osvobodil pracovník Amazonu a už je zpátky s rodinou. No a přátelé, poslech oblíbené hudby aktivuje v mozku stejný systém odměn, jako třeba čokoládový dort nebo zamilovaná pusa. Výsledky průzkumu ukázaly, že hudba může nejen zlepšit náladu, ale dokonce opravdu i tlumit bolest.
0: Tak proto hrajeme ty nejlepší hity. Hudba je lékem na všechno, co si budem. Hudba nám dělá radost, vyvolává v nás takové ty emoce, smutné, veselé. Prostě hudba je lékem na všechno. Takže vlastně, Filipe, my jsme šťastní, protože máme práci snů. A jinak tomu nebude ani teď. 80, 90, milénium. Tohle všechno vám hraje Hit Radio 90. Tak bychom si mohli dát i takovou ochutnávku. Právě teď. Volume doprava.

0: 9. července, 8 hodin 39 minut, aktuální čas, s vámi Lea, posloucháte Hit Radio a my si taky za chviličku dáme příběh dnešního dne, aneb oblíbená terapie venkem. Pokud nevíte, o co jde, počkejte si, protože někdo z vás dostane i voucher v hodnotě 7000 korun. Na nákup čeho? To se dozvíte za pár minutek, buďte s námi.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
4: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
8: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body 2x rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
11: ePohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
13: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
14: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
13: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
14: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
13: Zahradagalas.cz.
15: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
16: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.

0: Turn the light off, hit, který neodmyslitelně k létu patří. A my jdeme na ten dnešní příběh čtvrtečního dne. Terapie venkem už moc dobře znáte. Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení for camping vyhlásili a naordinovali opět terapii venkem. To znamená, že vy nám píšete vaše vzpomínky na dobu, kdy jste chodili ven jen tak pro radost, co jste tam zažívali, společně vzpomínáme. A tento týden po vás chceme historky na téma nejlepší spánek je ten pod širákem. Vy nám píšete na web hitradio.cz, kdo jste tak ještě neučinil, tak máte šanci do zítřejšího rána, kdy vybereme někoho z vás a ten dotyčný, ten nejlepší příběh dostane poukaz na nákup produktů značky Sea to Summit v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz. Dnešní příběh čtvrtečního rána je od posluchačky Mirky, která napsala: za dávných časů někde kolem roku 1992 jsme jeli s kamarádem na folkový festival. Spalo se tehdy běžně pod čirákem. Poslední noc jsme se rozhodli strávit poblíž železniční zastávky, ze které jsme měli druhý den odjíždět. V naprosté tmě jsme se rozhodili celtu a spacáky a zalehli jsme. Nad ránem jsem ucítila podivné vlhko na tváři a v polospánku jsem si říkala, že mě snad ten blbec chce líbat nebo co. Otevřela jsem teda oči, že ho pořádně schladím a koukám, jak nade mnou stojí kráva a olizuje mi obličej. No parádní francouzák mi ta holka vlepila. Lepší pusu jsem v životě nedostala a vůbec nejlepší spaní pod širákem přesně popisuje reklama od For Campingu. Mirko, já ti děkuju za dnešní příběh. Pobavil, jako francouzát o krávy, skvělý. Díky moc, no a vy, kdo jste tak ještě neučinil, tak honem web hitradio.cz a voucher v hodnotě 7000 na For Camping čeká zítra na někoho z vás.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz. Hitradio Kontakt.

Dance Monkey, Townsend a čtvrteční snídaně šampionů se pomalinku blíží do svého finále. Díky za veškerou vaši aktivitu, byla s vámi Lea, taky Filip. Těším se zítra v 7 hodin ráno a potom odpoledne první festivalová zastávka festivalu Hrady.cz. Těším se na točníku z pódia. Do té doby vám budeme hrát spousty skvělé muziky, rozhodně nikam neodcházejte. A hlavně zůstaňte s námi. Green Day ještě ode mě, taky Shawn Mendes a ahoj! Zítra v 6 na značkách. Čau!

sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, pozor, dejte u Jablonce nad Nisou, mezi Horní a Dolní Černou Studnicí se střetlo osobní auto s nákladním, tak tudy projíždějte opatrně. No a nohu s plynou sundejte taky na Českolipsku, na výjezdu z Nového Boru na sloup v Čechách. Tady srazilo osobní auto s Rnou, tak i tady bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Zajeďte na zámky, Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Tour de France na Hitrádiu Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hitrádio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
1: Každá etapa má svůj cíl. A ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
5: Cítíte tu vůni moře? Ne, to je normální. Rádio vůně neumí. Ale IQ Park ano.
6: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
5: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
6: Moře smyslů v IQ Parku.
5: Moře smyslů jen v IQ Parku.
7: On air.
2: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
8: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Liberecký kraj chce vypsat výběrové řízení na nové vedení krajské nemocnice Liberec. Počet členů představenstva se sníží ze současných 9 na 7. Nové vedení by mělo nastoupit od 1. ledna příštího roku. Funkční období bude 5leté. Výběrové řízení se nebude týkat předsedy představenstva a generálního ředitele nemocnice. Důchodci, kteří si penzijní spoření založili před rokem 2023, ho budou moci ukončit bez sankcí. Ti, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo o vlastní peníze, získají náhradu. Předpokládá to koaliční novela, kterou schválil Senát. Pokračuje Karlovarský filmový festival. Dnes přivítá herečky Žiliet Binošovou, Magdu Vašáriovou i prezidenta Petra Pavla. V Císařských lázních bude projekce filmu Babí léto režiséra Vladimíra Michálka, doprovázená delegací tvůrců a herců.
7: Fotbalový servis.
8: Fotbalové mistrovství světa v Severní Americe dnes vstoupí do čtvrtfinálové fáze. V prvním ze 4 zápasů o postup mezi nejlepší 4 týmy se dvojnásobní světoví šampioni Francouzi utkají s Maročany. Africká země bude chtít favoritovi oplatit 4 roky starou semifinálovou prohru z minulého turnaje v Kataru. Duel v Bostonu má výkop v 10 večer našeho času.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
8: Na severu Čech měříme aktuálně 13 až 16 stupňů. Dneska bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 23 stupni.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Krásný čtvrtek, s vámi už je Silvie Válková. Tak jak to zatím šlape? V práci dobrý? Stihli jste si už dát kafe? No, jestli ne, teď je čas to napravit. A k tomu už startujeme 3 společné hodiny. Tak co nás dneska čeká? Mrknem na to, kolik Češi průměrně utratí za léto a probereme taky tenis. Nejdřív si to ale odstartujeme s Benassi Bros a Peckou Every Single Day. Krásný dopoledne.

Panic and Rejects a Gives You Hell. Takhle my jsme si rozjeli společný 3 hodinky, je 13 minut po 9 a rovnou z kraje pojďme zjistit, co Češi a léto. Vyšel obrovský průzkum, za co Češi přes léto nejvíc utrácejí a hlavně kolik za to užitý léto dáme. Takže v průměru každý Čech za léto utratí zhruba 36 tisíc korun, což není zrovna málo a to se do toho nepočítá dovolená u moře. Já si ale stejně myslím, že ty nejlepší zážitky, na který pak nejčastěji vzpomínáme, jsou ty zadarmo. Kdy prostě s partou sedíte dlouho do noci u ohně, kámoš vytáhne tu kytáru a zpívá se, nebo když vyrazíte na noční koupačku, to je stejně nejvíc. Každopádně mě by zajímalo, za co v létě nejvíc utrácíte vy. Jsou to letní dobroty? Jako zmrzliny, ledový kávy a melouny, grilovačky nebo vstupy na koupáky. Nebo máte třeba nějakou fakt jako zbytečnost, za kterou jste někdy dali nemalý peníze a dodnes toho litujete? No schválně mi to pojďte napsat k nám na WhatsApp 606 825 404. Za chvilku na to mrkneme a do té doby si dáme Katy Perry Last Friday Night. To je pro vás.

0: Lindgrenen a Little Bit of Love na Hit Radio Kontakt. Za chvilku 9:30 a čtvrteční dopolední rozjezd už je v plném proudu. Dneska je malý pátek a je to cítit všude v našem playlistu, možná, že i u vás v práci, a taky jsme si spolu otevřeli téma, za co Češi přes léto utrácejí nejvíc. Mně k tomu přišla jedna boží zpráva od Martina. Ahoj Silvi, moje nejhorší letní investice byl paddleboard za 3000, který hrozně chtěli moje děti. Po půl hodině snažení se udržet na tom to vzdali a od té doby na něj nesáhli. Hele, já si myslím, že nejsi jediný, kdo podlehl tomu paddleboardovému trendu. Já třeba, když jsem byla na Kristýně v Hrádku nad Nisou, tak tam jich bylo fakt jako hodně. A u spousty lidí to taky vypadalo tak, že se spíš trápí, než že by si to užívali. Ale tak, na fotku do storíčka, na Instagram, dobrý. Je to teda drahá rekvizita, ale aspoň něco, ne? No tak Martine, díky za zprávu a my jedeme dál. Že to léto není jen o penězích, to ví i Jessie J a B.O.B. Tohle k tomu dnešku skvěle sedne. No a taky vám trochu dobijem baterky. S megahitem Alibi, tak i na to určitě počkejte. Zůstaňte s námi a fajn čtvrtek.
1: Na konci června proběhla v Praze 23. olympiáda dětí a mládeže, kde nechyběla ani výprava Libereckého kraje. Jak si mladí sportovci vedli, kolik získali medailí a s jakými dojmy se vrátili, to vám poví krajská radní pro školství a sport Jitka Skalická. Nalaďte si Hit Radio Kontakt ve čtvrtek.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Hele, vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě, potřebujou schladit.
5: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla, to je dortomilka.
6: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita v Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
7: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
13: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Cítíte tu vůni moře? Ne, to je normální. Rádio vůně neumí. Ale IQ Park ano.
15: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
14: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
15: Moře smyslů v IQ Parku.
14: Moře smyslů jen v IQ Parku.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
16: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
17: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
16: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
17: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
16: Zahradagalas.cz.
18: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
19: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.
22: Hit Radio.

Další energická záležitost, silná jako dvojitý preso, to byla Ella Henderson, Rudy Mantle a jejich Alibi na Hit Radio Kontakt. Dneska je, kamarádi, velký den a taky takovej tenisový svátek, protože dnešek se může stát jedním z nejúspěšnějších dnů českého sportu. Kája Muchová a Linda Nosková dneska hrají každá svoje semifinále Wimbledonu, takže pokud by vyhráli, bylo by to historicky první české finále slavného Grand Slamu. Já z toho mám normálně husinu. Nejdřív teda ve 14.30 nastoupí Kája proti Gaufové a potom si dá Linda Kostiukovou. No, tak držíme palce i na nohou, rozhodně budeme fandit a budeme to sledovat, je to skvělý. Teď už se ale vracíme zpátky k hudbě, tady jsou Činasky a první signální, jdeme na to.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband Array? Novinka v našem playlistu, který jsme se nemohli dočkat. Za chvilku už 9:45 a my se v tomhle čase přesouváme na silnice. Tak co se děje na našich cestách? No, je toho spousta. Stále pokračuje rekonstrukce mostů na silnici 35 v Liberci. K tomu se na stejné silnici přidalo taky dopravní omezení na 2-kilometrovém úseku mezi ulicemi České mládeže a Otkovická. Potom dál, ještě do 15. července bude uzavřena ulice Nádražní v Chrastavě a do konce měsíce to ještě musíme vydržet taky v Lažanech, kde stále probíhají práce na silnici. No, je to divočina, tak se nám hlavně na těch cestách opatrujte. Já k tomu už za malou chvilku přihodím taky aktuální info ze silnic. No a do té doby si dáme další várku těch nejlepších hitů. Pošlu třeba Eda Sheerana. A přidám taky Simple Plan. Tohle všechno už za chvilku, tak zůstaňte s náma a fajn čtvrtek.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Hakem.cz. Spěte jako miminko.
3: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
4: Co hledáš? Trůn pro královnu?
3: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
4: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
3: To je jak sen. Kdeže to je?
4: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
7: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
6: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
7: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnost ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do světa mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
6: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčín.cz.
5: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
8: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. Cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio Kontakt.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: hodinkách už máme desítku a před námi rychlej pohled na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči pozor, dejte na Českolipsku, na výjezdu z Pertoltic pod Ralském směrem na Mimoň probíhá tady údržba vozovky, tak počítejte s omezením provozu. No a s komplikacemi počítejte taky na příjezdu do Jablonce nad Nisou od Turnova, tady je provoz veden kyvadlově kvůli pracím na silnici, tak i tady bacha na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Prožijte léto na vodním hradě Lipí v České Lípě. Pod širým nebem vás čekají koncerty Michala Prokopa a Pokáče, divadla, pohádky pro děti, letní kina i prázdninové prohlídky s Bílou paní a Husitou. Zažijte nezapomenutelné léto. Více na cl.kultura.cz a Facebooku.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Kontakt.
6: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Liberecký kraj sází na moderní způsob nakupování, připravuje vlastní automatizovanou samoobslužnou prodejnu s výrobky místních farmářů a řemeslníků. Fungovat bude non-stop, pokračuje hejtman Martin Půta.
7: Mělo by to jednak pomoci projektu Liberecký kraj sobě, jinak to bude vlastně trochu testovací prostředí, třeba pro obce, které mají zájem někde, kde nemají prodejny, nebo je udržují v chodu jenom obtížně, tak tohle může být jedna z variant, jak zásobování obyvatel zajistit bez nároku na pracovní síly, které jsou v těch nákladech těch prodejn dlouhodobě to nejsložitější.
6: Prodejna, která se nachází v Liberci v budově D vedle krajského sídla, otevře poprvé své brány 22. července. Podporu v bydlení by měly začít nově vyřizovat i úřady práce. Převzít by měly část úkolů kolem pomoci lidem v bytové nouzi od obcí. V těch by mělo ale přibýt poradenských kontaktních míst. Počítá s tím novela zákona o podpoře v bydlení, kterou schválil Senát. Areál Vesec v Liberci nabízí další novinky, které propojují pobyt v přírodě se zábavou i poznáváním. Kromě nového fotopointu tu najdeme také bosonohou stezku, venkovní třídu a hřbitov odpadků. Nové prvky jsou za správní a technickou budovou vedle lávky pro pěší. První souboj sprinterů ve včerejší páté etapě Tour de France si naprosto podmanil nováček na Tour Nizozemec Olaf Koy. Pavel Bittner finišoval v pau 16. Další Čech Matias Vacek zůstal celkově třetí a dál drží bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. V dnešní šesté etapě vjedou závodníci naplno do Pyrenejí. Během 186 kilometrů budou muset jezdci překonat převýšení 4100 metrů, kterému vévodí výjezd na Tourmalet a čeká je i druhý kopec ze čtyř nejslavnějších pyrenejských stoupání Col d'Aspen.
8: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
9: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
6: V Rokytnici nad Jizerou je 15 stupňů, v Turnově 18 a v Sosnové 17. Dneska bude na severu Čech jasno až polojasno, místy přechodně i oblačno. Maximální teploty dneska mezi 19 až 23 stupni.
4: Hit Radio Kontakt.
0: Desátá dopolední před námi, tak si ji pojďme rozjet. Sylvie Válková zdraví od mikrofonu a na scénu už jdou trejni.

Ken, Fight the Moonlight a Hit Radio Kontakt. Tohle jsou hity pro vaše hezčí čtvrteční dopoledne. Dopolední rozjezd pokračuje a stejně tak i mistrovství světa ve fotbale. A přituhuje, dneska začíná čtvrtfinále, do kterého vstoupí Francie proti Maroku. Zítra potom zápas Španělsko-Belgie. No ale já věřím, že velká většina z nás se už těší na sobotu, kdy bude hrát Norsko proti Anglii. Právě Norové se na tomhle mistrovství stali takovým fenoménem, tím jak fandí veslováním, těma výkonama a hlavně taky díky Haalandovi, který je čím dál častěji titulován jako nejlepší útočník na světě. No, ne, že bych tady teď chtěla strašit fanoušky Anglie, jo, ale Norové jsou rozjetý. Dokonce i kurz na to, že vyhrajou, se výrazně změnil, takže jo, rozhodně je to asi největší překvapení tohle mistrovství. No, schválně mi klidně dejte vědět, jestli fandíte Norsku, nebo celkově, koho z těch týmů, co zbyli, tipujete na vítěze. A já k tomu už posílám duo Xindl X a Mirka Miškechová.

0: zvolnit tempo. To byl Tom Odell a jeho Another Love. Jak často chodíte za kulturou? Třeba do galerie, muzea nebo do divadla. Jestli teď musíte hodně vzpomínat, kdy jste takhle někam vyrazili naposledy, možná byste měli popřemýšlet o tom, že začnete chodit častěji. Nová studie totiž naznačuje, že lidé, kteří se pravidelně věnují umění a kultuře, mohou stárnout biologicky pomaleji. Stojí zatím nižší stres, větší sociální kontakt a taky větší aktivita mozku, takže samý benefit. A mimochodem, velmi dobrá zpráva, koncerty se do toho počítají taky, na ně to platí, takže když nám to začíná, ta Benátská? Kamarádi Benátská bude od 23. do 26. července a těšit se můžete třeba na Roxety, Luci, Činasky, Miraje, MiG-21, Vohnouty a spousta dalších skvělých men. No tohle je prostě line-up, díky kterému za ty 4 dny nezestárnete ani o vteřinu. Za chvilku už posílám další skvělý hudební kousky, tak na to určitě počkejte a krásný čtvrtek.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Auto na šrot.cz.
4: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
3: Volejte 776 823 833.
4: Auto na šrot.cz.
3: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
4: A zdarma odvezeme.
3: Volejte 776 823 833. Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic. CZ nebo volejte 734 579 079.
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero. Pouze v Benu.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Autokoutek.
13: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
12: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
13: Výhodné financování.
12: Pro nové i ojeté vozy.
13: Ale jen u Autokoutek.
12: Dobrá adresa pro váš vůz.
13: www.autokoutek.cz.
12: Již 30 let. Léto má svůj zvuk.
13: Cinknutí ledu.
12: Smích přátel.
13: Hudbu, kterou máš rád.
12: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
13: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
12: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
13: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
12: Svianela, česká tradiční limonáda.
14: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v kalendáři. Kauflandu.
15: Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Lowrider, David Guetta a Club Can't Handle Me, i takhle zní čtvrteční playlist na Hit Radio Kontakt. Dneska je Mezinárodní den vězňů. Ano, slyšíte správně, i takoví kriminálníci mají svůj den, což mě osobně teda přijde přinejmenším dost divný, ale tak co ono, existuje i den tropických nemocí a ty taky nemá nikdo rád, takže proč by nemohli mít den i vězni? Přece jenom nejsou všichni jenom špatný, že jo? Jen si vzpomeňte na Zelenou míli nebo na Andyho Dufresna z Shawshanku. Každopádně, já vím, že nás ladí i v liberecký vazební věznici. Ne teda vězni, ale bachaři. Jestli nás teď ladí i nějaký vězeň, tak prosím vás, odevzdejte ten kontraband, nedělejte si to ještě horší. Ale já bych možná využila příležitosti a pozdravila právě sem do vazebky, tak zdravíme předvaděče. Chtěla jsem říct, ať vám to utíká, ale to asi není úplně nejlepší způsob. No prostě, ať tam máte klid a ať to hezky šlape. K tomu já už posílám další várku skvělý muziky. Tady je Atmo Music a Andělé, jdeme na to.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Miley Cyrus jsme se podívali až na samotný konec světa a s naší Denisou Mečířovou se zase podíváme do Prahy, kde v červnu proběhla olympiáda dětí a mládeže. Vyrazila jsem i naše liberecká výprava a jak se jim vedlo, kolik medailí přivezli, to se dozvíme právě teď. Předávám slovo.
1: Na konci června proběhl v Praze 23. ročník olympiády dětí a mládeže. Liberecký kraj na něj vyslal přes 250 mladých sportovců, kteří soutěžili ve 22 sportech. Jak se jim dařilo, nám dneska poví krajská radní pro školství a sport Jitka Skalická. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Liberecký kraj si z letošní olympiády dětí a mládeže odváží 20 medailí. Jak tento výsledek hodnotíte?
2: 20 medailí je krásný výsledek, ale stejně důležité je pro mě i to, co za těmi medailemi stojí. My jsme mohli vidět víc než 200 mladých sportovců, kteří reprezentovali Liberecký kraj s obrovským nasazením, s respektem, s radostí z pohybu a mnozí z nich si odvážejí osobní rekordy a věřím, že všichni si odvážejí hlavně cenné zkušenosti, které jim pomůžou nejen v tom sportovním životě, ale třeba v osobním rozvoji, protože olympiáda není jen o medailích, ale je především o motivaci, o přátelství, o zážitcích, které mladým lidem zůstávají na celý život.
1: Vy jste měla možnost navštívit několik sportovišť. Co na vás během olympiády udělalo největší dojem?
2: Nejvíc mě zaujalo asi to nadšení a odhodlání našich sportovců, ať už bojovali o medaile nebo o osobní maxima. Na každém z nich bylo vidět, kolik energie a poctivé přípravy za jejich výkonem stojí. A velmi silným zážitkem byla také atmosféra v celé naší výpravě, protože mladí sportovci se navzájem podporovali, chodili si vzájemně fandit a vytvořili tak skutečný tým a to je podle mě smysl olympiády.
1: Za úspěchy mladých sportovců stojí řada lidí v jejich okolí. Komu byste chtěla po skončení olympiády poděkovat?
2: Velké poděkování patří samozřejmě všem našim sportovcům za skvělou reprezentaci Libereckého kraje, ale stejně důležitou roli mají trenéři, sportovní kluby, rodiče a další lidé, kteří mladé sportovce dlouhodobě podporují. Bez jejich každodenní práce, trpělivosti a také obětavosti by tyhle výsledky ani sportovní zážitky nebyly možné. Myslím, že olympiáda nám ukázala, že v Libereckém kraji máme kvalitní zázemí pro práci s mladými talenty a že se tahle dlouhodobá podpora vyplácí.
1: I já za Hit Radio Kontakt mladým sportovcům gratuluju k úspěchům. Tolik Jitka Skalická, díky za rozhovor a nashledanou.
2: Díky a nashledanou.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně CZ.
5: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Hakem CZ. Spěte jako miminko.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
10: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
11: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět, /lbc.cz.
7: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
12: Trefíte se?
13: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
14: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
15: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
16: Hit

0: mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Kontakt.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: 11.00 na hodinkách právě teď a my jdeme mrknout, jak to vypadá na silnicích v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči pozor, dejte na Liberecku v Heřmanicích, se srazila dvě osobní auta, tak počítejte s omezením. Nohu z plynu sundejte taky na příjezdu do Liberce ve směru od Turnova, tady budou dneska v levém pruhu probíhat práce údržby a s údržbou počítejte taky na obchvatu Nového Boru ve směru na Českou Lípu, i tudy projíždějte opatrně. Na cestách na sebe dávejte pozor, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jeďte na zámky, Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Cítíte tu vůni moře? Ne, to je normální. Rádio vůně neumí. Ale IQ Park ano.
5: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
4: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
5: Moře smyslů v IQ Parku.
4: Moře smyslů jen v IQ Parku.
6: Tour de France na Hitradio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hitradio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
7: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
8: On air.
2: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio Kontakt.
9: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Zemědělci v Libereckém kraji čekají jednu z nejhorších sklizní za posledních 20 let. Obilím a řepkou osely menší plochy než loni. Dlouhodobě ubývá hlavně polí s obilím. Dá se tak očekávat, že sklidí méně obilí i řepky. Řepky bude podle odhadů letos pod 14 000 tun. Pod tuto hranici se produkce řepky v kraji nedostala od roku 2006. Ve Zlíně hoří sklad obuvi v budově v bývalém baťovském továrním areálu. Policie na síti X uvedla, že v souvislosti s požárem nemá informace o jakékoliv újmě na zdraví. Okolní ulice jsou uzavřené. Podle policistů lze očekávat značné materiální škody. Město doporučuje obyvatelům omezit větrání. Automobilová soutěž Bohemia Rally omezí tuto neděli dopravu v části Libereckého kraje. Řidiči tak musí počítat s uzavírkami a dopravními omezeními. A to nejen na tratích, ale i na některých příjezdových komunikacích. Uzavírky budou na třech úsecích v okolí Turnova. Všechny budou řádně označené dopravním značením a na jejich dodržování budou společně s pořadateli dohlížet policisté. A jdeme na tenis. Poprvé po 7 letech se v semifinále Grand Slamu představí dvě Češky. A pro Karolínu Muchovou i Lindu Noskovou to bude ve Wimbledonu zároveň premiéra. Muchovou čeká Američanka Gaufová a Nosková narazí na Ukrajinku Kostiukovou. Tak budeme držet palce.
10: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
9: Teploty se na severu Čech pohybují mezi 16 až 19. Odpoledne budou stoupat maximálně na 20 až 23 stupňů a bude většinou jasno až polojasno.
8: Hitradio Kontakt.
0: Další společnou hodinu si startujeme právě teď. S vámi stále Silvie Válková a rovnou hraju YouTube Beautiful Day. Krásný.

Thunder doznívá v éteru Hit Radio Kontakt, je 13 minut po 11. A teď se pojďme bavit úplně otevřeně. Sever Čech je krásné místo, o tom žádná. Já osobně bych asi jen tak nezačala přemýšlet o tom, že bych se odstěhovala, ale když už bych musela, kdyby mě někdo fakt jako nutil, tak se přestěhuju do Stocktonu v Americe. Ten totiž začne vyplácet všem svým 100 obyvatelům každý měsíc 11 000 korun. Jen tak? Prostě za to, že jsou? To je krásný. Takže kamarádi, Stockton, to zní jako jméno mýho novýho domova a už teď se cítím jako Stocktonťanka. Ne, samozřejmě, abych kvůli 11 tisícům měsíčně sever Čech neopustila. Mrk, mrk. U peněz ale ještě zůstaneme, protože kvůli menším částkám se můžou rozpadat dlouholetá přátelství. No, za chvilku na to mrkneme, tak na to určitě počkejte a do té doby posílám Imagine Dragons.

0: Faded Love právě teď doznívá v éteru Hitradia Kontakt. Za chvilku už 11:30. A my rovnou skočíme na jedno velký téma, který se teď docela řeší, prachy a přátelství. Až 73% lidí uvádí, že mají u přátel nebo rodiny nevrácenou půjčku. Průměrná částka, kvůli který se ale lidé přestanou bavit, není překvapivě až tak vysoká. Pohybuje se to mezi 500 a 1000 a ono, jako jasně, nejde o ty prachy, ale o ten trapný pocit, když to někomu musíte připomenout. Prostě čau, čau, hele, co ta 500? To je prostě blbý. A nejhorší je, že když už na to myslíte, že vám ten jeden člověk dluží nějaký peníze, tak už se na to nedokážete přestat soustředit. Jo, potkáte ho v obchodě a hned si řeknete, takže na nákup máš, ale na to, abys mi vrátil to 5 kilo, ne? To je super. Nebo vidíte, že si do storíčka dal, jak někde sedí a popí aperolek. To je taky bez... No, pro dobrotu na žebrotu, fakt. Ale něco dobrýho na tom přece jenom je, když se někdy budete potřebovat zbavit někoho fakt otravného, půjčte mu 2 kila a už ho v životě neuvidíte. No nic, pojďme radši zpátky k muzice. Na značkách Avicii nebo Alex Warren, tak na to určitě počkejte. Hit Radio.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Auto na šrot CZ.
8: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
7: Volejte 776 823 833.
8: Auto na srot.cz.
7: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
8: A zdarma odvezeme.
7: Volejte 776 823 833.
9: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
10: Hit Radio.
11: Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
12: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
6: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Warren a Ordinary. Miluju, absolutně miluju tenhle song a já věřím, že i vy jste si ho teď vychutnali. Takhle skvěle my vám umíme hrát a rozhodně v tom budeme pokračovat nejenom teď, ale i večer po 6. hodině. V tomhle čase si totiž tradičně odstartujeme večerní speciál a jestli máte rádi oldies pecky, tak u toho určitě nemůžete chybět, protože co song, to nostalgie. No a abych vás na to hezky nalákala, hodím vám teď udičku v podobě jedný obrovský, nestárnoucí, romantický záležitosti od Briana Adamse. Everything I do it for you. Hit, který sice slaví 35 let od vydání, ale dodnes stále drží rekord. Držel se na první příčce britské hitparády neuvěřitelných 16 týdnů. A to doteď nikdo nepřekonal. Takže ano, srdcovka s velkým S pro vás.

0: Jonas Blue a Crying on the Dance Floor. Takovýhle pecky vám servírujeme k obědu a taky k samotnému závěru dnešního dopoledního rozjezdu. Tak moc díky za to, že jste tady s náma i dneska, nám to dělá velkou radost. No a určitě nás laďte i dál, protože už za malou chvilku pošlu ještě třeba mega hit Danza Kuduro nebo Easy od skupiny Mirai. No a po 12. hodině už si odstartujete srdcovky s naším Jirkou Pelnářem, takže máme to nabitý. Mějte se krásně, zvládněte zbytek dne, ať to utíká, a zítra už, kamarádi, páteček, tak si to tady spolu uděláme hezký. Slyšíme se zítra v 9, čau čau.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
2: je fajn. V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
3: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
4: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární Rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
5: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
6: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
8: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
10: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
9: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
10: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
9: Zahradagalas.cz.
11: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
12: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
13: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
14: Hit Radio Kontakt.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: servis.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na Českolipsku na výjezdu z Pertoltic pod Ralském směrem na Mimoň probíhá údržba vozovky, počítejte tady s omezením. A na uzavírku narazíte v Liberci ve Švestkové ulici. Silnice je tady uzavřená mezi křižovatkama ulic Hejnická a Rybízová. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
5: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
4: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
5: Inspirace na webu skrytéskvosty.eu.
4: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
6: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně CZ.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
8: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Vláda vyhodnocuje své půlroční působení. Ministři měli za úkol připravit dokumenty o tom, jak se jim daří naplňovat programové prohlášení. Od rána postupně docházejí za premiérem Babišem. Komplexně kabinet výsledky představí odpoledne kolem 16. hodiny. O víkendu se opět oteplí na 25 až 30 stupňů, sluníčko bude lákat k vodě, u bazénu bychom ale měli být opatrní, případy jako zlomená noha či ruka nejsou výjimečné. Kdo za nehody na koupalištích zodpovídá, popíše mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
11: Klíčové je, zda ke zranění došlo neopatrností či nedodržením provozního řádu ze strany návštěvníka, anebo se jednalo o pochybení provozovatele, například nedodržení bezpečnostních či technických pravidel. Jestliže si touto optikou rozebereme oklouznutí na koupaliště, pak má návštěvník povinnost přizpůsobit svou chůzi mokrému a kluzkému okolí bazénu.
10: Provozovatel by byl za nehodu zodpovědný jen tehdy, když by místo neodpovídalo pevně daným normám. Zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler, bylo jí 75 let. Na konci dubna v nemocnici v portugalském městě Faro podstoupila akutní operaci střev. Po zákroku se její stav zhoršil a byla uvedena do umělého spánku, ze kterého se probrala v polovině června. Její stav se ale ani poté nezlepšil. Teď ještě pohled k nám.
1: Liberecký kraj chce vypsat výběrové řízení na nové vedení krajské nemocnice Liberec. Počet členů představenstva se sníží ze současných 9 na 7. Nové vedení by pak mělo nastoupit od 1. ledna příštího roku. Funkční období bude 5leté. Výběrové řízení se nebude týkat předsedy představenstva a generálního ředitele nemocnice.
12: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
1: V České Lípě je 20 stupňů, v Liberci 17 a ve Frýdlantu 18. Odpoledne bude na severu Čech jasno až polojasno a teploty budou stoupat maximálně na 20 až 23 stupňů.
9: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
13: Krásné poledne přeju, 12 hodin, 2 minuty, posloucháte Hit Radio a také Srdcovky. Jak jste před chviličkou slyšeli v našich zprávách od Lucie, tak do hudebního nebe odešla Bonnie Tyler, dáma s neuvěřitelným chraplákem, s nádherným hlasem. Ona je jedna z těch zpěvaček a já pořád budu říkat, že je, protože to se nikdy nezmění, když ji slyšíte, tak ji vždycky na první dobrou poznáte. A tak srdcovka číslo 1 dneska rozhodně letí pro všechny faninky a fanoušky špičky této legendy a také tam nahoru, odkud se na nás teď bude dívat a doufáme, že nám ze zora bude často i zpívat. Bonnie Tyler, dáme hit z roku 1983 a co jiného než tuhle obrovskou romantiku. Děkujeme za celý hudební svět, co jste, dámo, pro nás udělala.

0: Dnes je ten den, kdy se loučíme s touto legendou. Bonnie Tyler odešla do hudebního nebe a tak srdcovka s číslem jedna rozhodně patří jenom jí. A já bych klidně dal i tu další.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A pak vlastně i další a další a další a myslím si, že celá hodina by nám na to dnes nestačila, protože tato dáma má opravdu neuvěřitelný počet hitů a je to opravdu, je to jeden mega hit za druhým. Jeden mega hit za druhým. Krásný. Buďme rádi, že jsme žili v době, kdy jsme mohli zažít zpívat Bonnie Tyler. Je 12 hodin 8 minut, posloucháte naše srdcovky, my pokračujeme dál. Dneska, tak tady mám pro vás i věci, které jste možná dlouhou dobu neslyšeli. Pokud jste chodili na střední školu začátkem milénia, někdy kolem roku 2005, 6, 7 a tak dále, tak tohle jste určitě zaznamenali. Věřím, že jste na to určitě pařili někde na diskotéce, možná se to velmi často poslouchali také i v MP3 přehrávači, ale taky dost možná jste to od té doby neslyšeli. Nitty, rapper, který vydal několik desek, několik alb, spoustu singlů, ale nic nepřekonalo tenhle ten hit z roku 2005. Nasty Girl a trochu léta i k vám do práce. Tady je srdcovka číslo 2. Little Nasty Girl.

Nitty a Nasty Girl ve 12 hodin 13 minut na Hit Radio v našich srdcovkách. Rychlá zpráva z WhatsAppu na čísle 777-937-777 od Davida z Brna. Ahoj Jiří, já končil střední na jaře 2.6 a jako bych na té škole byl zase touhle peckou, to jsem úplně vytěsnil, že to existovalo. Díky moc. Neměl bys tam Dance Floor Anthem od Good Charlotte, taky cca z té doby měl, ale to teď hrát nebudu. ale počítám s tím třeba i do srdcovek dneska na přání, jo? To už si taky můžete psát klidně takhle s předstihem. Pokud jste na střední chodili ještě na konci 90., tak tohle je zase z vaší doby. Venga Boys, bum, bum, bum! Neuvěřitelná letní pecka.

Venga Boys na Hit Rádiu ve 12 hodin 17 minut. Doufám, že tohle je ten hit, ze kterého máte tak dobrou náladu jako já. Ačkoliv teda možná až moc, když tady koukám teď na WhatsApp Hit Rádia. Od Vaška mi tady přišla zpráva, ty blbe, přestaň se tak trapně řehnit, jen to rádio kazíš. OK, tak prostě díky za tenhle názor. Ještě k tomu potřebuju napsat, jakou srdcovku na přání bych dneska mohl pro tebe, Vašku, zahrát. Co bys si přál? Napiš to k tomu. Já teď jdu do roku 1986. Mám tady pro vás i trochu kytar. New Order na Hit Radio a hit True Fate.

0: Nevím, jak je to možný, ale dnešní srdcovky na Hitrádiu utíkají teda extrémně rychle. 12 hodin, 25 minut a je konec. Tohle byla pátá srdcovka. Už nás čeká jenom jedna jediná na vaše přání. A my jsme dneska vlastně neměli ani žádný téma. Jsme to tak úplně jako přeběhli. Tak místo toho, aby jsme si dneska dali téma v srdcovkách, tak já mám pro vás úkol. Bude to extrémně těžký úkol, ale věřím, že to dáte. Zkuste to minimálně. Dneska, když je takový krásný den, venku skoro 30, léto, červenec, paráda, za chviličku je před náma víkend, možná i máte prázdniny, možná máte dovolenou, zkuste si dneska nenechat nikým zkazit den. Je to těžký, extrémně těžký u nás v Česku, jo? Protože vždycky, každý den se najde někdo, kdo to zkusí. Ale vy to dneska dáte, já vám věřím. Můžete, já nevím, si zkusit napočítat do 10, nebo, jak říká můj tchán, prostě mějte v... Ne, to neříká. Jak to říká? Mějte to na háku, ano, takhle. Mějte to na háku a zkuste si opravdu nenechat dneska nikým zkazit den. A já vám ho ještě vylepším, a to vaší nejoblíbenější... srdcovkou. Srdcovka na přání už za chvíli, jenom pro vás. 777-937-777 je WhatsApp sem ke mně do Hitrádia. Pište, co byste chtěli slyšet.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
3: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je dortomilka.
2: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
4: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
5: Co hledáš? Trůn pro královnu?
4: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
5: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
4: To je jak sen. Kdeže to je?
5: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
6: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v Saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: To není možný, že to ještě nemáte.
10: Tak my taky čekáme, že jo?
11: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
12: Tak to musí stát na účtárně.
9: To už je po splatnosti.
12: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
13: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rehab na Hit Rádiu ve 12 hodin 36 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Čtvrteční srdcovky před sebou mají ještě jeden jediný úkol, a to udělat vám radost. Udělat vám radost, rozveselit vás a především zahrát vám tu vaší nejoblíbenější píseň, vaší srdcovku. A dneska tak se mi tady v několika zprávách objevila píseň z 80. let. A teď teda nevím, dámy, jestli třeba spolu nesedíte v kanceláři, ale jak Radka, tak i Bára, tak píšou, že jejich nejoblíbenější písní v 80. byla francouzská zpěvačka a hit Voyage Voyage. A to je přesně teda hit, který my si dáme na přání. Tak pokud máte před sebou dovolenou, užijte si dovču. Tohle je takový jako hezký hit, který by vám, kdyby vám pak někdo sestříhal video z dovolený, mohli dát jako podkres. Tohle je srdcovka na přání, jenom pro vás.

0: Miles Smith, Nice to meet you, tedy rád tě poznávám. Takhle většinou to jako začíná, že jo, pak přeskočí Jiskra, pak jsou tam najednou hezký společný chvilky, dvě děti, rozvod, no a je zase každý šťastný. Ne, dělám si legraci, ale je pravda, že spousta jako vztahů, tak začíná vlastně tím, že vás někdo seznámí. Alespoň teda, když se to takhle jako za nás bejvávalo, že jo. Dneska absolutně nechápu, jak se můžou single lidi i třeba nad 30 let vůbec jako s někým seznámit, protože za nás to bývávalo úplně jiný, že jo. Bylo to normálně osobní kontakt a dneska už všichni jedou prostě přes sociální sítě. Na druhou stranu zase má to i svý plus, protože když se dozvíte jméno někoho, kdo se vám líbí a kouknete se třeba na jeho Instagram, tak ho vlastně jako vidíte třeba v plavkách ještě dřív, než vlastně na vás promluví. To je taky jako zajímavý. Ale když už jsme u těch vztahů, tak my jsme včera řešili v průběhu dne letní lásky. Jo? I v srdcovkách. A dneska bych to chtěl trošku ještě jako potáhnout na úplně jiný level, ale pokračovat v tom tématu. A to jsou rozchody. Samozřejmě, většina z nás má zlomený srdce. Zažili jsme to, jo, ten rozchod není úplně příjemný. Ale taky je to i obráceně. Ono to nemusí být příjemného pro toho druhého. A tak se ptám, udělali jste někdy něco zákeřného svojí ex nebo svému ex? To je téma, který dneska budeme rozebírat na Hit Rádiu po 14. hodině. A už teď, od této chvíle, tak bych chtěl sbírat vaše příběhy. Stačí, když se podíváte do storíček našeho Instagramu Hit Rádia, nebo klidně i mýho soukromýho, jsem tam jako Jirka Pelnář, máte tam možnost začít psát vaše příběhy, anebo klidně je můžete psát i na WhatsApp 777-937-777, klidně posílejte i hlasovky, jestli nemáte čas vypisovat se. A jsem zvědavý, jako jestli půjdete taky z kůží na trh a s pravdou ven, jestli jste někdy něco provedli vy, zákeřního, svým ex nebo svojí ex. Pojďte psát, těším se na to. Do 13. hodiny, kdy nás čekají další zprávy, tak si dáme třeba Robina Schulze a nebude chybět ani Shakira, tak buďte s námi.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
3: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
11: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
10: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
11: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
10: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
12: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Tour de France na Hitrádiu Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hitrádio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
7: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
13: Léto má svůj zvuk.
14: Cinknutí ledu.
13: Smích přátel.
14: Hudbu, kterou máš rád.
13: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
14: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
13: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
14: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
13: Svianela, česká tradiční limonáda.
15: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
16: Všude
15: zdejší,
16: všude je fajn.
17: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit před zprávami ve 13 hodin. Robin Schulz a Fastboy tady u nás na Hitrádiu a my pro vás máme aktuální zprávy z dopravy.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči opatrně na trase z Děčína na Českou Kamenici. Za Huntířovem zasahují záchranné složky u srážky osobáku s vlakem. Se zdržením počítejte v obou směrech. A na příjezdu do Jablonce směrem od Turnova se jezdí kyvadlově kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na zá...

0: Zámky, Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
2: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
2: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
2: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
2: Již 30 let.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
5: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. V Česku je bez práce zhruba 356 tisíc lidí. Nezaměstnanost v červnu dosáhla na hodnotu 4,8% a zůstala stejná jako v květnu. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady aktuálně evidují bezmála 100 tisíc volných pracovních míst. Vysoké teploty zhoršují kondici porostů, navíc se v horší kvalitě mohou promítnout také do sklizně a komplikují i produkci krmiv pro hospodářská zvířata. Největším problémem jsou podle agrárníků vedra, která přišla v úvodních dnech sklizně. Čeká nás napínavé odpolední semifinále Wimbledonu. Už za 90 minut se na centrálním kurtu představí Karolína Muchová, která vyzve nasazenou desítku Američanku Coco Gauff. Turnajová devítka Linda Nosková poté narazí na Ukrajinku Martu Kosťukovou. V případě úspěchu by se pak na londýnské trávě odehrálo historické české finále. Teď ještě pohled k nám.
9: Liberecký kraj sází na moderní způsob nakupování. Připravuje vlastní automatizovanou samoobslužnou prodejnu s výrobky místních farmářů a řemeslníků. Fungovat bude non-stop, najdeme v ní široký výběr potravin, ale také třeba přírodní kosmetiku, sklo nebo bižuterii. Otevření se chystá na 22. července.
10: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
9: Nad severem Čech nám většinou svítí sluníčko. Odpoledne bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Teploty se budou pohybovat do 23 stupňů.
7: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
11: 13 hodin, 2 minuty, posloucháte Hit Radio. Teď jsem chtěl mluvit úplně o něčem jiném, ale přišla mi velmi důležitá zpráva na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. A to od jednoho táty, který píše: čau, můj syn Jirka má dneska 17. narozeniny. Mohl by si mu prosím něco zahrát a že mu jako táta, jako Jirka starší, přeju všechno nejlepší a především správný směr v životě, co má před sebou? To je tak krásný. Takže jasně, hrajeme. Jiřino, všechno nejlepší i od nás z Hit Rádia. 17 let, kámo, to je skvělý. Už jenom jeden jediný rok a budeš se moc dělat, co chceš. Teď držíme palce, to vydržíš. Ale nezapomeň, táta má vždycky pravdu. Tak tohle je píseň od něj. Happy B-Day.

Damiano David, bývalý frontman skupiny Måneskin, teď tedy na solové dráze. 13 hodin, 13 minut, posloucháte Hit Radio. Za hodinku touto dobou tak už budeme rozebírat, řekněme, palčivé téma a to, co jste kdy provedli nejhoršího vaší nebo vašemu ex, jo? I klidně za to, že se s váma rozešel, nemusí to být jenom tak, že vy jste se jako rozešli s ním nebo s ní a pak jste mu něco provedli, ne, naopak, prostě klidně, vy jste dostali kopačky, no a tak jste se trošku pomstili. Máme to každý v sobě, občas jsme něco takového všichni jako udělali. Já dneska chci, abyste se přiznali takhle veřejně do rádia, samozřejmě anonymně, takže můžete psát vaše historky buď na WhatsApp 777-937-777 nebo do storíčka na Instagram Hit Radia, tam pro vás máme speciální složku, no a nebo taky klidně i ve storíčku u mě na mém soukromém profilu Jirka Pelnář. A když se tady tak jako do toho dívám, tak si myslím, že jsme otevřeli takovou malou pandořinu skřínku, protože to bude neuvěřitelný. Jenom tak jako namátkou, jo, dám tady od jedné dívky, která napsala, po rozchodu se mu smazala veškerý obsah na Xboxu. Měl tam roky hraní a účtu. Brečel jak malej kluk. Au. To je strašný. Nic horšího už nemůže být, si říkáte? Může. Mám tady spoustu dalších historek. Sometimes I believe, at times I'm wishing.

0: Touha a pláč od Jelenů ve 13 hodin a 24 minut. Posloucháte Hit Radio. Možná jste to slyšeli. Možná, že teď to uslyšíte úplně poprvé a bude vás to šokovat stejně tak, jako to šokovalo úplně celý svět. Mluvím teď o sebevraždě leteckého instruktora, který, když vyučoval pilotovat svoji žákyni a byli s letadlem ve vzduchu, tak najednou otevřel dveře a vyskočil. Prostě jenom řekl, víš, co máš dělat, pokračuj, a vyskočil z letadla, bez padáku. To je strašné. To je normálně psycho. To se děje v roce 2026. Tý holce je 22 let, ta z toho bude mít jako slušný trauma, doživotní, to je jasný. Ale teda jako, proč o tom mluvím, jo? Klobouk dolů, že nespanikařila a s letadlem v pořádku přistála. Já nevím, co je horší, jestli vidět, jak vyskočil, anebo ten fakt, že jí v tom nechal na holičkách. Tak snad vás nikdo ve štychu nikde nenechá. A jestli si z toho můžeme něco vzít, tak je to asi to, že vidíme, jak důležité, jak extrémně důležité je v životě umět se taky spolehnout sám na sebe. Tady u nás na Hit Radio už za chvíli Erik Fritz, Leony a taky Imagine Dragons, aby vám to čtvrteční odpoledne o něco příjemně utíkalo. Já jsem Jirka Pelnář a vy posloucháte Hit Radio.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Haken. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Haken, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
3: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premiumclinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
4: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: Trefíte se?
6: Tak se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
9: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
10: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
11: A já vám jako dlužím?
12: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
13: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
14: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
15: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio. Když se probudíte

Leon is it him, don't worry, na Hit Radio ve 13 hodin 36 minut. V Americe tam se lidi úplně zbláznili, pojďme za oceán, tohle musíte slyšet. Normálně si představte, že lidi tam kupovali odpadky, které byly poházený kolem Madison Square Garden, aby měli památku na svatbu zpěvačky Taylor Swift. To je úlet, co? Za 5 kilo na naše, tak si kupovali všechno, co se tam jako našlo. Prostě nějaký týpek, tak šel kolem. Ani to nebyly věci přímo jako z té svatby. Jo, že kdyby to bylo prostě, já nevím, tady z té skleničky pila Taylor Swift svůj svatební přípitek a tak, pak to pochopím, třeba v aukci, jo, pro nějaký sběratele. Ale tohle byly normálně, tohle byl prostě jenom bordel, co byl na zemi, poházený od lidí, co byli kolem Madison Square Garden a šli se tam prostě jako podívat, snažili se tam dostat. Nevím, jak to tam přesně vypadalo. A prostě nějaký frér tak chodil kolem a jenom sbíral ze země vajgly, sbíral víčka od flašek, sbíral prostě obaly od nápojů, obaly od jídla a pak to všechno takhle hezky po jednom kousku zabalil do malých plastových sáčků, no a dal to na net s tím, že prostě fanoušci a faninky Taylor Swift tak si můžou koupit nějaký suvenýr přímo ze svatby. Normálně to prodává po internetu a lidi to kupujou jako šílený. Chápete to? Tak tohle je, prosím vás, Amerika. Tohle je země, která chce vládnout celému světu. Ty vole, co víc k tomu říct? Pardon, ale jinak to prostě nejde. Mazec. Erik Fritz, Call on Me, posloucháte Hit Radio. Tak tady máte něco, co vám zvedne náladu. A kdybyste něco chtěli, tak já kouknu do koše, co tady máme, abyste měli suvenýr z dnešního odpoledního vysílání s Jirkou Plnářem. 13 hodin 38 minut, hezký čtvrtek.

0: Sheeran, zpěvák, velký fotbalový fanoušek a mimo jiné také i majitel dokonce jednoho malého fotbalového klubu. Moc hezký. Co se týká fotbalu, tak na ten my máme ještě jako spoustu času na fotbal. Liga se teprve bude rozjíždět, že jo, teď jsou týmy na soustředění. Česká repre, tak ta pak bude hrát až po prázdninách Ligu národů. Nás dneska úplně ze všeho nejvíc zajímá tenis, samozřejmě Wimbledon, protože máme obrovskou šanci na historický okamžik a to, že bychom měli české finále ve Wimbledonu. Máme dvě hráčky mezi posledními nejlepšími čtyřmi, takže držíme palce a my to všechno budeme sledovat. Všechno to budeme sledovat. Za 3/4 hodiny ve 14:30 tak Karolína Muchová půjde na green, takže budeme držet palce. Bože, na kurt, kež by to vyšlo, kež by to vyšlo, samozřejmě i naše odpolední show dneska bude sledovat Karolínu Muchovou v akci, tak držme palce, za chviličku. Další nejnovější zprávy, nejen o sportu, ty budou přesně ve dvě, no a před 2 hodinou ještě Lenny a nebude chybět ani Disturb.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Tak Renku, ty nezáda jeden nádherný. Kolik ty firmě vlastně dluží?
8: Asi 100 000.
7: A ty s tím nic neděláš, jo?
8: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
7: No prostě jdi na e-pohledávky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
8: No to, tak to jsou nějaký šamani nebo co ne?
7: Ale sám si šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: vypadne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Kontakt.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hitradio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Za minutku a půl budou 2 hodiny odpoledne. Lucie už je připravená s nejnovějšími zprávami, kde se dozvíte všechno aktuální nejenom ze světa, ale samozřejmě i od nás z Česka. No a ještě předtím pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. V Turnově v Palackého ulici se srazily 2 osobáky, projíždějte tam s opatrností. A připomínám, že na trase z Děčína na Českou Kamenici za Huntířovem zasahují záchranné složky u střetu osobáku s vlakem, se zdržením počítejte v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Cítíte tu vůni moře? Ne,

0: Normální. Rádio vůně neumí. Ale IQ Park ano.
1: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
0: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
1: Moře smyslů v IQ Parku.
0: Moře smyslů jen v IQ Parku.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
5: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv Přelci Deňková. Úroda ovoce bude letos poloviční, kvůli silným jarním mrazům klesne na necelých 70 tisíc tun. Podle ovocnářské unie přesáhnou ztráty pěstitelů na tržbách miliardu korun. Doplňuje její předseda Martin Ludvík.
6: Skončila sklízení jahod, končí nám sklízení třešní, naplno sklízíme meruňky, brzy začne sklízení švestek, sklízí se rybíz a samozřejmě ty tržby pěstitelům začnou chybět. Nicméně největší dopad to bude mít v momentě, až samozřejmě tady budou chybět tržby za prodaná jablka.
5: Nejnižší sklizeň za posledních 100 let ovocnáři kvůli jarním mrazům měli v roce 2024, a to ve výši 48 tisíc tun. Ztráty tehdy dosáhly bezmála 0,5 miliardy korun. Prezident Petr Pavel je plně způsobilý k vykonávání všech povinností bez výjimek. Jeho zdravotní stav je dobrý a odpovídá věku. Stojí v posudku z preventivní prohlídky zveřejněném na síti X. Na doporučení lékaře by ale měla hlava státu kvůli zvýšeným hodnotám kyseliny močové a cholesterolu dodržovat dietu. Ve Švýcarsku nahoře Liskam zahynul 34-letý český horolezec. Při výstupu jej zasáhly kameny. Pomoc mu přivolal jeho spolulezec. Záchranáři mu už nedokázali pomoci. České velvyslanectví v Bernu je v kontaktu s rodinou a poskytuje potřebnou konzulární pomoc. Teď se ještě podíváme k nám.
7: O víkendu se pojede automobilová soutěž Bohemia Rally. Nedělní program zavede soutěžní posádky také na území Libereckého kraje, kde se pojedou náročné rychlostní zkoušky. Řidiči tak musí počítat s uzavírkami a dopravními omezeními. A to nejen na tratích, ale i na některých příjezdových komunikacích. Uzavírky budou na třech úsecích v okolí Turnova.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
7: Odpoledne bude na severu Čech jasno až polojasno a teploty mezi 20 až 23 stupni. Zítra se nám ještě oteplí, naměříme až 26 stupňů a bude většinou slunečno.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
9: Je čtvrtek, 2 hodiny odpoledne a to je čas, kdy se dozvíte, jak moc krutí jste. Jste krutý? Jo, umíte to? Byli jste někdy krutí vůči vašemu ex nebo vaší ex? Pokud ano, tak posloucháte správný rádio ve správnou dobu, přesně, protože přesně o tom si budeme povídat už za chvíli. Dáme jeden hit, vysvětlím, o co jde. Buďte s námi.
4: Hit Radio Kontakt.

0: 14 hodin, 9 minut, Mark Ember, Belong Together, patříme k sobě. No ale když jdete od sebe, tak si člověk umí občas i trošku jako uškodit. Co strašného jste provedli svým ex, abyste se jim pomstili? Tak to je téma, který tady dneska máme. Celé odpoledne, tak mi posíláte vaše příběhy a jdeme na to. Dobře poslouchejte. Tak například, našla jsem na Tinderu jeho tátu, vyspala se s ním a poslala mu společnou fotku. Pak jsem ho hned zablokovala, takže už nemohl ani nic napsat. Tomu se říká karma. Wow. Nastavila jsem jeho číslo do stovek inzerátů na prodej oktávky v top stavu za brutálně nízkou cenu. Volali mu ve dne v noci a si měcí v kuse. Gratuluju, hodně hezký. Když jsme se rozešli, tak jsem jeho nový holce poslala květiny a dopis. Díky, že si to po mně převzala. Snad už se léčí. OK. Asi 3 dny po rozchodu jsem si začal něco s její ségrou. Oko za oko, zub za zub. Tak to je úlet. Dobře. Další. Zbalila se mu všechno oblečení do pytlu na odpadky a odvezla to do útulku pro psy jako podestýlku. Měl tam bundy od Bose za desítky tisíc. Všechno pryč. No tak to je masakr. No a ještě tady mám hlasovku, to jsem taky zvědavý, ještě jsem to neslyšel.
1: Ahoj, já mám tady jeden příběh, sice starý přes 15 let, ale je nezapomenutelný. Mm-hmm. Kamoška pracovala za barem a když jednou přišel, ten jehož jméno se nesmělo vyslovit a objednal si pivo, tak si čupla za ten bar a do toho piva mračurala. Chlapci, nepodceňujte nás. Mějte se hezky a bacha na ženy.
0: Já nevím, co mám říct. To se mi asi ještě nikdy nestalo. Tak to je masakr. Je to strašný. Ale jsi královna. Další příběh už za chvíli. Pište na náš WhatsApp anebo na Instagram Hit Radio. Teď Blondie Maria. Může.

0: Nickelback je ten Fotograf, posloucháte Hit Radio ve čtvrtek odpoledne a dneska ukazujete celému světu vaší temnou stránku, jo? A musím teda jako říct, že umíte být neskutečně zlí. A že pomsta je opravdu sladká. Bavíme se na téma, co nejhoršího jste kdy udělali vašemu nebo vaší ex, abyste se mu pomstili. Mám tady spoustu dalších zpráv z WhatsAppu Hit Radia 777-937-777. Třeba tady, zase další anonymní zpráva samozřejmě. Já jsem se mýmu ex docela jako slušně pomstila za to, když jsem přišla na to, že mi byl nevěrný s různými ženami. Čekala jsem na něho lákavě a svůdně doma v posteli a on, když přišel a viděl mě, tak se nenechal dlouho přemlouvat a v blesku ze sebe schodil všechno, co měl na sobě. V tu chvilku jsem já vyskočila z postele a lstivě ho nenápadně tlačila směrem ke vchodovým dveřím, kde jsem ho nakonec vystrčila dveřmi na chodbu domu, úplně celýho najího, a to s jedinou větou, už se nikdy nevracej. Byla jsem hodná a oblečení se mu vyhodila oknem ven. Tak je dobrý. Opravdu, pomsta může být sladká. Co další hlasovky?
1: Ahojky, tak jak jsem s mým bývalým mužem zařídila vyhazov z práce, takový slušný, napsala jsem anonymní e-mail o tom, jakým způsobem nadává na šéfa. Použila jsem všechny nadávky, které používal vlastně on na mě. Takže ani nemohl nic říct, ale asi tušil, kdo mu to zařídil.
0: To je taky zlý, to je tak strašně zlý. My se budeme smažit v pekle, ale na rovinu. Oni si to zasloužili, ne? Co? Že jo? Já, prosím, že ano.

0: Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si, posloucháte Hit Radio a přišla zpráva od Jíti, která píše, že moc děkuje všem za inspiraci, že je momentálně po velmi těžkém rozchodu a že by se ráda pomstila, ale neví jak, a takže jako bedlivě poslouchá a dělá si poznámky. Tak můžu asi jako Jíťo říct, že asi to nejlepší dáme taky i na naše sociální sítě a na Instagram Hit Radio, určitě i ke mně na Instagram Jirka Pelnář, takže tam nějakou inspiraci najdeš. A pokud i vy potřebujete nějakou inspiraci, tak ještě jsem tady vybral jednu zprávu, jak jste se kdy pomstili vaší nebo vašemu ex, a tohle je teda taky krutý. Tohle je fakt jako extrémně zlý. Píše, já nebudu číst jméno, pro jistotu, náhoda, ale píše, odnesla jsem si levou botu z každého páru bot, co měl doma. Byl do nich blázen, měl jich asi 30 a všechny jsou mu teď k úplnému a tam už si to dokážeme každý jako doplnit. Tak musím říct, že teda tohle je extrémně zlý. Tohle je jako karma, ale v té zprávě tady napsáno, samozřejmě si to zasloužil. Jinak bych to neudělala, měla jsem ho vlastně ráda. No jo, pomsta je někdy opravdu sladká. Tak jo, můžeme pro dnešní den toto téma ukončit. Za mě ty boty, to je jako úlet, stejně tak jako načurání do piva v baru. Tomu se kladím pořád, to je skvělý. Podrobnosti můžete ještě dál psát klidně na náš Instagram, taky na WhatsApp Hit Radio 777-937-777, pokud jste ještě nestihli a chcete i vy se pochlubit, můžeme si to ještě takhle mimo vysílání spolu rozebrat. No a co se týká tady u nás, co uslyšíte, tak uslyšíte další hity jako Sugar Babes, Alex Warren a nebude chybět ani Gigi D'Agostino. Už za chvilku.
1: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
2: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
3: Auto na šrot CZ.
4: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
3: Volejte 776-823-833.
4: Auto na srot.cz.
3: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
4: A zdarma odvezeme.
3: Volejte 776-823-833.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
7: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
6: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
7: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
6: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
8: Léto je tady! Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
11: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružství.
11: dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
12: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
16: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
15: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
16: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
15: Zahradagalas.cz.
17: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren na Hitradio ve 14 hodin 630 minut. Jestli tak jako brouzdáte po sociálních sítích, tak na X-ku teď momentálně můžete mimo jiné vidět také i aktuální zdravotní stav našeho prezidenta. Sám a dobrovolně ho zveřejňuje, aby jsme my jako obyvatelé Česka viděli, v jakým je stavu a jestli je způsobilý pro svůj úřad. Takhle úplně na rovinu. Ať už máte na prezidenta jakýkoliv názor, tak tohle musíme uznat, to je dobrý. Jo, to je vlastně jako fajn. Na rozdíl od jiných prezidentů, u kterých jsme třeba zdravotní stav nebo počet promile v krvi jenom tak jako dohadovali podle fotek na sítích. No a protože náš prezident je tedy fit a zdrav, tak dneska vyrazil i do Varů na filmový festival, což říkám jenom proto, kdyby náhodou jste šli lovit celebrity na kolonádu, tak počítejte s tím, že byste tam mohli potkat i hlavu našeho státu. 14 hodin 37 minut je tedy aktuální čas, to znamená, že už za chvíli, za 23 minut, uslyšíte partičku, která dneska určitě do lázeňského města na filmový festival na kolonádu nepojede, protože tady bude s vámi a bude vás bavit, vzhledem k tomu, že i vy předpokládám, že zůstanete dneska asi v práci. Tak užívejte dnešní den i nadále po 15. hodině s odpolední show Hit Radia.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Dneska máme 9. července, což je Mezinárodní den zajímavých ingrediencí v omeletách. Ty nejzajímavější, nejšťovnatější a nejchutnější recepty probereme už po 15. hodině na Hit Radio Kontakt. Ale nejenom o jídle to bude, samozřejmě ty nejlepší hity na severu Čech jsou pro vás připraveny. Tak laďte už za chvilku.
3: Zlepši si náladu.

0: Coldplay na Hit Radio ve 3:15. Nejvyšší čas předat tady otěže dalším parťákům z odpolední show. Mezi 15. a 18. hodinou samozřejmě nebudete sami. I nadále vás budeme bavit a kromě skvělých hitů, několik vtipků, některých i trapných, to k tomu vždycky patří, tak samozřejmě nebude chybět ani spousta zajímavostí z našeho regionu, takže dál určitě zůstaňte s náma. Já jsem Mirka Pelnář, budu se na vás těšit opět zítra ve 12 hodin. Zítra nás čekají další páteční srdcovky v pravý poledne, to znamená, že zítra, protože je pátek, tak bude i narozeninová srdcovka, tak třeba se konečně dostane i na vás. Těším se mezi 12. a 15. zítra, no a dneska odpolední show od 15. Tady na Hit Radio.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfort Plus.cz. Teplo chytře a úsporně.
3: Jady. Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
4: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
5: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
6: Prožijte léto na vodním hradě Lipí v České Lípě. Pod širým nebem vás čekají koncerty Michala Prokopa a Pokáče, divadla, pohádky pro děti, letní kina i prázdninové prohlídky s Bílou paní a Husitou. Zažijte nezapomenutelné léto. Více na cl.kultura.cz a Facebooku.
7: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Všude
11: zdejší,
12: všude je fajn.
13: Hit Radio.
14: Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
15: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Opatrně v České Lípě, v ulici U Šporky, zasahují tady hasiči u požáru osobáku, dávejte tady pozor.
0: A pozor na příjezdu do Liberce ve směru od Turnova, budou tady v levém pruhu pomalu, bude tady pomalu jedoucí vozidlo, probíhají tam totiž práce údržby.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na Zámky, Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestě.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
10: 15 hodin, krátké zprávy a Šárka Hlubcová. Benzín i nafta nám budou v příštích týdnech zdravit.

0: zdražovat. Říkají to analytici, podle kterých ceny v minulých týdnech spadly na své současné dno a teď už zase míří vzhůru. Vliv na to má i další eskalace napětí na Blízkém východě. Natural teď v Česku stojí průměrně 39,40 a nafta 35,70. Kauza Čapí hnízdo se k soudu vrátí na konci srpna. Projednávat se bude odvolání europoslankyně Jany Nagyové, která za dotační podvod dostala podmínku a peněžitý trest 500 000. Premiéra Babiše, který je v kauze taky obžalovaný, sněmovna nevydala ke stíhání a trestní řízení je tak v jeho případě přerušené. U hořící budovy v centru Zlína se zřítila další část. Hasiči už předem varovali, že se to může stát. Střední pás budovy se zřítil už popoledni. Informace o zraněných nejsou. Hasiči kvůli narušené statice už v té době zasahovali jenom zvenčí.
1: Fotbalový servis.
0: Fotbalové mistrovství světa dnes vstupuje do čtvrtfinálové fáze. V prvním ze čtyř zápasů o postup mezi nejlepší čtyři se dvojnásobní světoví šampioni Francouzi utkají s Maročany. Duel bude mít výkop ve 22 hodin našeho času. Už je taky jisté, že letošní šampionát netrhne rekord v průměrné návštěvnosti. V roce 94 přišlo na jedno utkání skoro 69 tisíc diváků. Letos to bude méně.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: Na severu aktuálně měříme 22 stupňů Celsia, to jsou taky denní maxima, a aktuálně se nám taky ochlazuje díky větru. Polojasno až jasno čekáme dneska, ale až do večera.
4: Hit Radio Kontakt.
5: Odpolední show na Hit Radio Kontakt startuje s vámi opět Deňa Janečková, Jirka Krupica.
3: My už si za chvíli povíme o tom, že možná je lepší věci nepřehánět a hezky všeho s mírou, protože od toho se odráží vlastně úplně všechno.
5: Je to přesně tak. A taky ty nejlepší hity na severu Čech. Před námi třeba Linkin Park nebo Ellie Goulding. Už teď pojďme na to.

0: Linkin Park, Up From The Bottom, právě teď dozněl éterem Hitrádia Kontakt. Venku máme podle mě to nejlepší možné letní počasí. Je tam teplo, zároveň příjemný větříček, tak pokud zrovna teďka míříte do práce, z práce nebo třeba na nákup, tak si to můžeme aspoň užít tu cestu. A nebo ideální stav, pokud máte všechno hotové, můžete si lehnout někde na balkon, na zahradu, nebo jen tak otevřít okna do luftu a třeba udělat si dobrou omeletu.
1: Nevím, jestli jsem divná já nebo ty, ale mě je teda venku zima. Já se musím přiznat, že mě fakt v tomhle počasí je zima kvůli tomu větru. Já bych byla ráda, kdyby aspoň stál ten vítr a nebo ten vzduch a hezky to jenom hřálo.
0: Dobře. Tak je pravda, že každý máme tu termoregulaci trošku jinou. Španělé by třeba mohli vyprávět, že chodí celoročně v bundách.
1: Ale omeleta je fajn, že se dá udělat na více způsobů. Dá se udělat třeba na studeno, taky jsem viděla, ale já ji mám vždycky ráda takovou tu úplně čerstvou. Fakt ji jakoby sundáš z pánve a dáš si ji hnedko.
0: Dneska máme totiž Mezinárodní den zajímavých ingrediencí do omelety. Více si řekneme už za chvilku, do té doby muzika. Co třeba s Tereou Mexikou nebo Dasha a Austin?

0: Dasha Austin doznívá éterem Hit Rádia Kontakt. No a přátelé, dnes se bavíme spolu o omeletách. Ono je to strašně totiž univerzální jídlo, protože omeletu si dá fitness týpek, dá si ji fitness holka, protože je to plné proteinu, ale zároveň si to dá třeba i jako frajer, co jde z hospody ve 3 ráno, protože má prostě jako hlad, tak si ji prostě jako doma ukloní. A to je právě rozdíl, že do té omelety můžeš dát úplně jako cokoliv.
1: Já mám hrozně ráda si do ní dávat takový té jarní cibulku. Jarní cibulku, prostě tím to osvěžíš nějakým způsobem. A spíš já osobně mám radši takovou tu právě tu plain, jenom jakoby vajíčka, jenom třeba tu jarní cibulku a maximálně třeba tam dáš sýr.
0: To mám mega rád třeba nastrouhanou mozzarellu, ale třeba kámoš si na tom mažem Nutellu.
1: A na vajíčka?
0: Jo, yes, prostě mám to tak rád, no.
1: Jo, jako proti gustu, viď.
0: Nicméně nás by zajímal váš jako recept na tu nejlepší omeletu na světě. Pište nám na náš WhatsApp.
1: 606 825 404 a buďte kreativní. Pojďte nám dát prostě ty typy, který musíme dneska večer vyzkoušet, protože mě to jako, ne, že by mě nebavila omeleta, ale jako chtěla bych vyzkoušet nějakou novou, jako že víš, nějakou takovou fakt, kterou, jako takový to komfort jídlo, jakože co si fakt dáš s radostí.
0: Já se musím přiznat, že miluju vajíčka, úplně na jakýkoliv způsob. Tady u nás doma se říká vaječina, tady míchaný vajíčka, taky prostě různě vařené a právě miluji omeletu. A právě vůbec mi nevadí, že vajíčka jsou vlastně slepičí ovulace.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
9: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
10: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
11: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v Saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
16: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
17: Carglass opraví, Carglass vymění.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Ale Farben se s námi pomalu rozloučila se svým hitem Baby Goodbye, ale nebojte, s námi se tentokrát vítá pohodička, taková ta čtvrteční pohoda.
1: Přesně tak.
0: Doslova do písmene.
1: Já bych ti chtěl říct, že tě vezmu mámila rovnou k nám. Kolem louky, lesy, hejna, vran. A samozřejmě všichni poznali písničku od Kabátu. Musím se přiznat, že Kabáti jsou kapela, kterou tak nějak poslouchám, neposlouchám celý život. Bylo to jedno z prvních CDček, které jsem kdy v životě měl. To bylo paradoxně suma sumárum a pak jsem se je naposlouchával jako zpětně. Mm-hmm. A vždycky, a on jsou jako bumerang. Já se vždycky jako poslouchám třeba týden v kuse, jenom Kabáty, a pak je na měsíc odložím a pak znova a takhle se to furt tam a zpátky. A prostě se vlastně jako asi budu poslouchat, dokud budou hrát kluci a možná i pak.
0: Oni jsou taková klasika, která tě vždycky spíš jenom potěší. Nikdy tě jako neurazí, vždycky, když si to poslechneš, tak se máš dobře. Prostě tak. A cítíš tu pohodu.
1: Jo, je to takový ten akorát ročíček, přátelé, tak tady to máte. Užijte si s námi tu pravou letní pohodu, kterou umí tady u nás na Kontaktu. Mimo jiné, taky Kabáti se svojí pohodou. Takže vyrazíme.
0: Myslím si, že jdem na to.

0: Takhle zní odpoledne na Hitrádiu Kontakt, čtvrteční odpoledne, výběr jenom těch nejlepších hitů. Přesně tak, jak to má být, zkrátka. Každopádně my se pojďme podívat sem k nám do Liberce, konkrétně potom do centra, do ulice 1. máje, kde dobře víme, že máme první náplavku na severu Čech, která se otevřela na podzim loňského roku. No ale protože je to velice oblíbené místo a je to místo, kam si prostě chcete jít posadit a kouknout si tam, popovídat si tam s kámošema nebo si dát třeba nějaký drink, zmrzku, cokoliv, tak proč bychom si neudělali ještě druhou? Ano. Druhá náplavka se začíná stavět, protože jedna náplavka je málo, takže potřebujeme dvě a v Liberci jsme vždycky o něco napřed, takže budeme mít dvě náplavky, stavba začíná zhruba příští týden a měla by být příští rok hotová.
1: To je hrozně dobře, že se tyhle ty jako náplavky staví, protože já se zrovna dneska po cestě do rádia jsem vzpomínal na to, jak jsme na střední škole chodívávali jen tak, prostě jsme šli jako do obchodu, jsme si koupili nějaké lahváče, sedli jsme si úplně jako na zemláči, prostě, co na lavičku, do trávy, jsme si tak jako nebo na kameny k řece, přesně. A tak jsme seděli u řeky, jako popíjeli, bylo to super, ale když je to jako hezký, kultivovaný, upravený, můžeš to koupit přímo tam, je to prostě paráda. A když se tak jako to poslouchám tady tyhle ty věci, tak mě napadá jenom jedna jediná myšlenka, to čím víc náplavek, tím větší mejdan.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
4: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Hakem.cz. Spěte jako miminko.
5: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
6: Co hledáš? Trůn pro královnu?
5: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
7: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
5: To je jak sen. Kdeže to je?
7: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
9: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
10: Trefíte se?
11: Tek se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Autokoutek.
14: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
13: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
14: Výhodné financování.
13: Pro nové i ojeté vozy.
14: Ale jen u Autokoutek.
13: Dobrá adresa pro váš vůz.
14: www.autokoutek.cz.
13: Již 30 let. Léto má svůj zvuk.
15: cinknutí ledu,
16: smích přátel,
15: hudbu, kterou máš rád,
16: a chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
15: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
16: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
15: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
16: Svianela, česká tradiční limonáda.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
9: Hit Radio Kontakt.
17: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Maneskin a taková dost jako osamělá, téměř, troufám si říct, jemně taková smutná až jako skladba. Já úplně vidím, víš, mezi všema skvělýma receptama na omeletu, ten recept s tou nutelou toho mýho kámoše, jak sedí úplně stranou a zpívá si přesně tohle, víš? Jak jsem vůbec sám. Někdo mě mějte rád.
1: A divíš se, jako vajíčka s nutelou úplně by mě nenapadly z první
0: Nicméně řady. Věci, které jste nám naposílali na náš rádiový WhatsApp, jsou vážně jako epesní úplně. My nám tady zbíhají sliny úplně celou dobu, až se nám teď úplně blbě mluví.
1: Jo. Teďko mi fakt zaskočilo z toho, ale úplně si představuju nějakou tu výbornou omeletu, prostě jak je hezky to, jako nadejchaná a to, no pojď.
0: No já si dneska určitě na večeři, jako udělám, fakt na to se těším, a recept, co píše Martina, hele, píše, to je největší úlet, který jedla, aby to teda přijde jako úplná bomba. Hele, uvnitř trhané maso, chalapeno, cheddar, avokádo a navrch barbecue omáčka. Možná se obejdu bez té omáčky, ale jako víš, vezmeš omeletu a fakt to potřeš tím avokádem, nasázíš tam nakrájené chalapeno, do toho dáš to trhané maso, tak to zabalíš a tak se to jí. Hele, to vypadá jako tak, že jako...
1: Ježíš, my se vždycky dostaneme k tomu jídlu a já potom mám hlad, prostě já si kolikrát zapomenu vzít třeba nějakou svačinu a úplně toho lituju. Ale když už jsme byli u té sladký, koukám od Romana, tady je zpráva a tady se dostáváme i k faktům, jo. Aha. Moje babička dělala sladkou omeletu s jablky, s kořicí a moučkovým cukrem. Dodnes ji nikdo neumí udělat tak dobře jako ona. V první řadě by mě to asi taky nenapadlo, jako celkově dávat prostě do omelety něco sladkého, maximálně sladký kečup, jako bych tam dala, já za sebe, ale jakmile prostě dělá něco babička,
0: no jasně,
1: tak víš, že to je dobrý a víš, že už to nikdy neuděláš stejný.
0: Ne.
1: To je konec prostě.
0: Ale víš, co je jako zajímavé, že když se řeknou vajíčka, každého napadne slané jídlo, ale vajíčka se dávají do pečiva.
1: No jasně.
0: Vajíčka se dávají do bábovky.
1: To je ten druhý úhel.
0: Do buchty. A pozor, Karel IV. Ho dával do mostu.

0: Závěr 15. hodiny na Hydrádiu Kontakt a One Direction, jejich Story of My Life. To je dojáček. Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Opatrně na průtahu Liberce směrem na Chrastavu. U čerpací stanice bouraly dvě osobní auta, blokovaný jeden jízdní pruh a kolona se zhruba na jeden kilometr prodloužila.
0: A pozor, v Děčíně v ulici U Tvrze jsou v sobě dva osobáky. I tam dávejte bacha.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Značka Parkside slaví 30 let. A my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Na Königsteinu se otřásá země. Pevnost Königstein v saském Švýcarsku. Jen 20 minut od českých hranic. Mohutné hradby, nádherné výhledy a celodenní zábava pro děti i dospělé. Novinka, zážitková rekonstrukce, útok na Königstein. Zažijte pevnost Königstein na vlastní kůži. Vše i v češtině.
4: Tour de France na Hitradio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hitradio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
5: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hitradio Kontakt.
7: 16 hodin, krátké zprávy a Šárka Hlubcová. Firmy můžou dál kontrolovat naše zprávy na WhatsAppu nebo Messengeru. Prodloužení kontroly dnes schválil Evropský parlament. Cílem skenování komunikace nás uživatelů má být především boj proti dětské pornografii. Podle kritiků jde ale o šmírování lidí. Europoslanci nicméně zároveň odklepli pozměňovací návrh, který výslovně chrání šifrovanou komunikaci. Při dovolenkových cestách si dejme pozor na štěnice. Podle odborníků se vyskytují stále častěji i v lepších hotelech, odkud si je lehce můžeme převést domů. Co je dobré při příchodu na ubytování zkontrolovat, nám poradí hygienička Petra Batok.
8: Štěnice zejména přes den jsou zalezlé, ale můžete vysledovat třeba na pokrývce trus, černé tečky, anebo se podívat i na madraci. Doporučujeme také nepokládat zavazadla do blízkosti postele.

0: ideálně dá třeba na stůl, batoh třeba na věšák, aby se do něj ten hmyz nemohl dostat v případě, že by tam byl.
1: Štěnice se hodně objevují třeba v Itálii nebo Francii. Problémy s nimi má i Praha. O svatbu Taylor Swift je mezi fanoušky až chorobný zájem. Řada z nich si dokonce koupila odpadky, které jeden muž pozbíral v den svatby v okolí arény. Šlo třeba o plastová víčka, nedopalky cigaret, ale i policejní pásku nebo ovulační test. Všechen odpad se včera vyprodal ani ne za 24 hodin. Tenistka Kateřina Siniaková dohrála ve wimbledonském deblu ve čtvrtfinále. S americkou spoluhráčkou Tausendovou podlehli čínsko-francouzské dvojici 6-7, 5-7. Velké šance stále máme v singlu. Poprvé po 7 letech hrají semifinále Grand Slamu dvě Češky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Držíme palce.
2: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
3: Na severu stále měříme teploty okolo 22, to jsou taky denní maxima, máme jasno, místy i polojasno. Máme taky slabší vítr a takhle to bude dneska až do večera.
4: Hit Radio Kontakt.
5: Pokračuje odpolední show na Hit Radio Kontakt. S vámi stále Deně Janečková a Jirka Krupeca.
3: Pokračujeme v krasojízdě, před námi další parádní hity a podíváme se třeba taky na časovou kapsli. Co byste do ní dali?
5: Časovou kapsli a taky, přátelé, Liberec má vlastní epopej. Na to si počkejte určitě. A ty nejlepší hity na severu Čech. Imagine Dragons, David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Všichni ti to interpreti najednou. Pojďme na to.

0: To je taková krásná nahrávka, že nám doznívá v éteru Imagine Dragons, protože Imagine jako že představivost prostě a takhle. A já bych zrovna teď chtěl tady pozvat všechny na naprosto unikátní věc, která se teď nám tady u nás v kraji děje. Něco, co se nestalo od Alfonze Muchy ještě nikdy. A to je to, že tady vznikla liberecká epopej.
1: Naprosto úžasný, co jenom koukám, tak letmo, co, jak by to mohlo, jak to vypadá a jaký to musí být zážitek. Já si pamatuju, když jsme chodili třeba se základkou často na nějaký takovýhle výstavy a podobně, já jsem z toho byla vždycky unešená. A přestože jsem tomu to třeba tolik nerozuměla nebo tak, tak jsem si to vždycky potom jako googlila a ptala se na to a byla takovej ten, přesně ten jeden spolužák, který se furt vyptává, furt jsem se ptala, takže tohle musí být neskutečný.
0: Tak to musím říct, že kdyby si šla teďka se školou na libereckou epopej, tak by si tam...
1: Se tam ptám ještě za 10 let.
0: To je dost pravděpodobné, protože obsahuje to 10 obrazů, velkoformátový, jakože mají několik metrů ty obrazy. A je na nich tolik detailů, které prochází přes různých popkultur. Potká se tam Darth Vader, prostě s prezidentem, třeba jako s Václavem Havlem, prostě na jednom obrazu. Jo, je to prostě tak, jako probítají se tam sny těch autorů a všechno možný. A fakt je tam tolik různých detailů, že u jednoho obrazu strávíš klidně třeba jako 3 hodiny. A furt budeš mít možnost něco jako najít.
1: Jako když se narazil na ty sny, tak mi to říká, že takový sny se mi dějou, takovýhle sny se mi zdají přesně tak, jak to třeba vypadá. Že to je úplně šílenost z každého různého kouta nějakého a no.
0: Přátelé, jedná se o stálou expozici, vřele doporučujeme navštívit. Otevírací doba je v podstatě téměř každý den. Najdete to v Liberci na Šlikově ulici a jako já tam určitě budu chodit jako několikrát, protože to je prostě, to se nedá obsáhnout za jednu návštěvu.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, společně si užíváme naprosto úžasný playlist a to čtvrteční odpoledne, prostě úplně úžasný. A pojďme se trošku taky zamířit do naší třeba fantazie možná i, protože v Americe vznikla aktuálně a zakopala se časová kapsle. Má v sobě téměř 200 artefaktů. Mezi nimi typická Amerika, dali tam třeba iPhone nebo taky Coca-Colu a různý další věci, jo? Takový prostě 200 takovýchhle věcí, co vás napadne z Ameriky, že by tam mohla dát, tak to se tam dá. Otevře se za 250 let, ale mě by zajímalo, co vy byste dali do časové kapsle třeba tady u nás v Česku nebo v Liberci.
1: Když se nad tím zamýšlím, tak spíš než iPhone bych tam dal Nokia 3310, protože by měl aspoň šanci, že to za těch 250 let, ona by měla tak půlku baterky teprve, víš, takže...
0: Jako mě by zajímalo, co si za 250 let řeknou, když otevřou prostě tuhle časovou kapsle a fakt tam bude třeba ten iPhone, nebo prostě ten telefon, ten chytrý smartphone, nebo ta Coca-Cola, jak bude vypadat, jestli byla ve skle vlastně, nebo tak. To jsem nedohledala potom už tyhle malý informace.
1: Já myslím, že jde doma v petce.
0: Nebo v petce.
1: No jasně, jako amici.
0: Amici, to je pravda, to je pravda. Každopádně myslím si, že to bude zajímavý a hrozně mě mrzí, že u toho sakra nebudem za těch 250 let.
1: A co bys tam dala ty?
0: Já jsem nad tím přemýšlela, co já bych do toho dala, ale za nás třeba malou repliku ještědu nebo magnet jakoby s ještědem. Víš, jakože jestli tady za 250 let ještě bude stát a doufám, že jo, tak všichni budou vědět, že no, ještěd, prostě klasika, která tady je pořád, ale když tady nebude, tak si budou říkat, teda, to je hustý.
1: Já bych tam dal svoji fotku. Víš, kdyby taky to říkal, teda, to je hustý.
0: A dozadu by se podepsal jako prezident.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Autokoutek.
7: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
6: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
7: Výhodné financování.
6: Pro nové i ojeté vozy.
7: Ale jen u Autokoutek.
6: Dobrá adresa pro váš vůz.
7: www.autokoutek.cz.
6: Již 30 let.
8: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
10: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr krystal nebo krupici v Byla klubu za 9,90 a Olma máslo v Byla klubu za 22,90. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Kontakt. Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
13: Matracezahubičku.cz.
12: Hitradio.
14: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Fantastická zpěvačka, fantastická herečka, multitalentovaná Lady Gaga a její abrakadabra doznělo éterem Hydrádia Kontakt. Já věřím, že vám nabila odpoledne energii, protože takhle to Lady Gaga umí.
1: Mě rozhodně v mě zahřála. Já totiž se musím přiznat, mě je fakt zima. Mně opravdu je zima a tohle počasí, prostě já jsem letní duch, jo, já prostě jsem na to léto a už mi chybí ty 40.
0: A teď si představte, že my to máme takhle přesně jako tady ve studiu, že prostě a mně je dobře a Deňa pouští klimu, a mně je dobře, Deňa je zima, anebo mně je jako zima vedro a Deňa je dobře.
1: Ale tak ty
0: jo?
1: To sám vidíš, posluchači ale... to sice nevidí, ale já mám vyloženě jako husí kůži prostě.
0: A já myslím, že takhle to má každý jako takhle, víš, že má nějakého takového toho kolegu, co sedíš prostě v kancelu, ty mi určitě každý a zapravdu, co poslouchá. Víš, sedíš, pohoda, klídeček, řešíš si svoje a najdou žup, klima naplno. A říkáš, jako, teď je tady dobře, proč to děláš? Umírám.
1: No jo, ale teďko my tady máme jenom otevřený okno, klima naštěstí teďko momentálně nejede, protože to už bych měla rampouchy u nosu, ale jenom z toho otevřeného okna mě je fakt prostě zima, takže je na čase se zase zahřát dalšími hity.
0: Tak, před námi No Doubt a jejich Don't Speak, naprostá legenda, pojďme na to.

0: Ladíte Hitradio Kontakt, Hear Me Now, doznělo éterem Hitradio Kontakt. My jsme před malou chvílí otevřeli téma časová kapsle, protože v Americe nebo ve Spojených státech se zakopala časová kapsle, která se otevře za 250 let, dal se tam iPhone, Coca-Cola, to už jsme si zmiňovali. No a my jsme se ptali vás, co byste tam dali třeba tady u nás v Liberci do časové kapsle, co by si lidi chtěli otevřít za 250 let.
1: My jsme navrhovali ještě, ale musím říct, že vaše nápady daleko předčí naše očekávání. Třeba Péťa z Jablonce tedy, ale jako má pravdu, píše, přidal bych jednu skleněnou ozdobu z Jablonce. To je podle mě něco, čím je náš kraj známý po celém světě.
0: To stoprocentně.
1: I v pohádce, že jo, Lotrando a Zubejda, to je jablonecká bižuterie.
0: Ano, ano. Mně ještě, jak když jsem nad tím tak přemýšlela, tak mě ještě napadla jedna taková ta kostička mozaiky z těch kočiček, yes, co jsou tady v Liberci. To je takový, jako člověka to vlastně nenapadne hned, od čeho to je, ale když k tomu je vysvětlivka, tak prostě vědí, že to je ten unikát.
1: Ale teda musím říct, že za mě unikátní nápad úplně ze všech, které jako přišly na náš WhatsApp, tak napsal Mára z České Lípy, že by dal lístek z tramvaje mezi Libercem a Jabloncem. Že je to sice obyčejná věc, ale za 100 let by to mohla být krásná vzpomínka na dnešní dobu.
0: To stoprocentně. Ještě bych tam možná vyhrabala nějakou jízdenku z mý starý aktovky do školy, kdy stála ta jízdenka 8 korun. A ne teď těch šílených 24, nebo kolik stojí 25, dokonce jízdenka, možná 32 už.
1: Jízdenka je neuvěřitelná nostalgie. Já si pamatuju takové ty kartonové ještě, co se děrovaly ve vlaku. Ano, jsem trošku starší než ty dny. Ale teď nedávno jsme prostě se mi dostali do ruky a jako já jsem se málem rozplakal, jak jsem byl dojatý z toho. Takže ale Máro, za mě úplně nejvíc top. A možná tu časovou kapsli uděláme, akorát bychom museli tu jízdenku nějak zafoliovat, aby vydržela 100 let. Myslím, že by se rozpadla.
0: Přesně, musíme to nějak vymyslet. Každopádně za 250 let si tady budou otvírat lidi pořádný poklady.
1: Díky za vaše tipy, my posíláme ty nejlepší hity na severu Čech. Alex Warren, Ordinary.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
5: Hledáte kvalitu a styl ve stínící technice? Teď je ten správný čas obrátit se na Klimax a Barevný svět Liberec. Barevný svět /lbc.cz.
6: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
7: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
8: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
9: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
8: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
9: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
8: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
10: Chceš jít se stádem nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Léto má svůj zvuk. cinknutí ledu,
12: smích přátel,
11: hudbu, kterou máš rád,
12: a chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
11: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
12: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
11: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
12: Svianela, česká tradiční limonáda.
13: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
5: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Hit Radio Kontakt.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Pokud potřebujete letět někam pryč, možná tam, kde začal čas, tak máme pro vás právě teďka vynikající letní tip, kam vyrazit. Je to kousek tady u nás za Humny a jde o levandulový ráj v Raspenavě.
1: Naprosto krásný místo, myslím si, že se tam budete cítit podobně jako třeba v Amsterdamu mezi tulipánama, akorát tady budete v Raspenavě mezi levandulema, což jako, co už, je to skoro stejný.
0: Je to místo, které je určené nejenom k samozběru třeba levandulí, nebo k tomu, abyste si tam zajeli na piknik, který nabízejí, můžete si dát na místě nějaké jako místní občerstvení, ale jak sama paní majitelka říká, tak je to právě místo, kde máte přijet a prostě vypnout. Klidně jenom tak sedět, koukat prostě, čas vám prý uplyne tak rychle, že hodina bude jak minuta prostě.
1: Podle mě není lepší jako místo na to, kde chcete prostě, když potřebujete fakt vypnout hlavu a každý to známe, že jo, těžký den v práci, týden v práci, tak prostě kam na ten víkend vyrazit, no tak ježíš, levandulovna je to právě, to místo.
0: A mám takový jeden velmi osobní tip, jo, pokud jste alergik jako já, nezapomeňte si zodak, jinak je to boží.

0: June Afternoon na Roxette na závěr 16. hodiny, přátelé. Máme minutku po 17, tak pojďme se podívat, jak to aktuálně jezdí kolem nás. Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Opatrně na výjezdu z Liberce ve směru na Chrastovou, probíhají tady práce údržby.
0: A pozor, v Děčíně v ulici U Tvrze jsou tady v sobě dva osobáky, tak i tam dávejte bacha.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku.

0: za 499,90 až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Cítíte tu vůni moře? Ne, to je normální. Rádio vůně neumí. Ale IQ Park ano.
3: Nová expozice Moře smyslů v IQ Parku probudí zrak, sluch, hmat i další smysly.
2: Objevte, že moře může vonět, znít i překvapovat.
3: Moře smyslů v IQ Parku.
2: Moře smyslů jen v IQ Parku.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
6: 17 hodin, krátké zprávy a Šárka Holubcová. U svého praktického lékaře bychom brzo měli vyřídit víc věcí než doposud. Ministerstvo zdravotnictví chce totiž posílit jejich kompetence. Například nám budou moct předepisovat řadu léků, pro které jsme si dosud museli ke specialistům. Požár v centru Zlína už se rozšířil i na sousední budovu, ve které sídlí mimo jiné hlavní pošta a řada soukromých podniků. Informovalo o tom město. Hasičům se plameny v někdejším baťovském továrním areálu stále nedaří dostat pod kontrolu a navíc hrozí, že se budova, kde požár vypukl, bude dál bortit. Na místě zasahuje asi 300 hasičů a pomáhají i dva vrtulníky z bambivaky. Léto nás láká k bazénu, ale nese to sebou i vyšší riziko úrazů. Případy jako zlomená noha nebo vyražený dech nejsou výjimečné. Kdo za nehody na koupalištích vlastně zodpovídá, nám řekne mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
7: Klíčové je, zda ke zranění došlo neopatrností či nedodržením provozního řádu ze strany návštěvníka, anebo se jednalo o pochybení provozovatele. Jestliže si touto optikou rozebereme okouznutí na koupališti, pak má návštěvník povinnost přizpůsobit svou chůzi mokrému a kluskému okolí bazénu.
6: Provozovatel by byl za nehodu zodpovědný jenom tehdy, pokud by místo neodpovídalo pevně daným normám. Fotbalové mistrovství světa dnes vstupuje do čtvrtfinálové fáze. V prvním ze 4 zápasů o postup mezi nejlepší 4 se dvojnásobní světoví šampioni Francouzi utkají s Maročany. Duel bude mít výkop ve 22 hodin našeho času.
8: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinetů hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
9: Zítra čekáme teplejší počasí, zítra se nám teploty budou šplhat až na 26 stupňů, bude převládat polojasno, ale můžeme taky počítat se severozápadním větrem.
10: V noci, pokud někam razíte, očekáváme nádherné příjemné letní teploty. 13 až 10 stupňů, na horách klesne teploměr k 9 až 6.
4: Hit Radio Kontakt.
10: Posloucháte Hit Radio Kontakt, s vámi denně Janečková, Jirka Krupica.
9: Před námi další skvělý hity a plná hoďka jich samozřejmě a taky skvělý témata, o kterých si zase budeme povídat i s vámi.
10: Fate of Ophelia a Taylor Swift, to je hned první hit následující hodiny. Doufám, že nám budete věnovat dál svůj sluch. Krásné odpoledne vám přejeme.

0: Přátelé, FIFA bude mít vlastní halftime show. Dene, víš, co je halftime show?
1: Trošku se orientuju. Věřím, že tam, že to je taková ta show, kdy se zpívá hodně a...
0: Ano, je to typické pro Super Bowl, proto je to taková jako pecka, že to bude mít i FIFA. Ve finále Super Bowlu je takzvaná halftime show, kdy o poločase hrajou ty největší světové hvězdy pro pobavení diváků. Taky lístek na finále Super Bowlu si běžný smrtelník úplně nemůže dovolit. Ale teď pojďme k té FIFA. FIFA oznámila, že bude mít ve svém finále poprvé v historii ve finále světového šampionátu bude poprvé v historii halftime show. Ale co je na tom zajímavý? Ta show bude mít 11 minut.
1: Rychlovka.
0: Mega rychlovka. Za těch 11 minut, ale jo, teď počítej se mnou. Co tam objeví? Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, Coldplay, Gustavo Dudamel, PS22 a pozor, Mapeti ze Sezame Otevři se. A celou show bude režírovat Chris Martin z Coldplay.
1: Ty kráso. Tak to zhruba jich 9, pokud jsem dobře počítala. A to vychází tak na minutku a kousek pro každýho. Jo.
0: Ale vem si, že máš prostě jako festiák za 11 minut.
1: Festiák za 11 minut, jako to jo, ale musí to být jako obrovská show. Já si, jako když vím, že jak vypadají festivaly tady u nás, nebo když jak vypadá jakýkoliv koncert, tak jaký z toho máš emoce a všechno, tak jaký musíš mít z toho.
0: Jo, jakože já doufám, že z toho bude záznam a bude to někde jako vidět aspoň zprostředkovaně, protože tohle to bude naprostá jako mega pecka. A když je takhle výjmenová, váme, jo. Tak zaprvé Coldplay si dáme už za chviličku spolu s Beyoncé a Him for the Weekend, ale je to takový playlist Hit Radio Contact, Justin Bieber, Madonna, Coldplay, prostě, to je jako u nás.
1: Mají dobrý vkus prostě.
0: Vlastně kdyby tam pustili o tom poločase naše vysílání, vyjde to úplně na stejno.

0: Váhem na Coldplay a Beyoncé. Přátelé, je teprve čtvrtek, ještě ne. Ještě jeden den to musíme vydržet.
1: Už
0: a pak.
1: To, já už to beru jako, že to je víkend skoro.
0: Prostě a ty čtvrtek. To bereš od pondělka, že je skoro víkend.
1: Pondělí ještě byl víkend tentokrát.
0: Je to tak. A to byl denní týden, ona vždycky v pondělí říká, je to už, za chvilku je tady víkend, ona je takový pozitivní člověk. Přátelé, pokud jste stejně jako my zasnění a už je vidíte v sobotu někde u bazénu, tak máme pro vás vlastně dobrou zprávu, protože z toho zasnění vás na některých místech v Liberci můžou tentokrát probrat výstražná světla, a to konkrétně v Palachově ulici.
1: Já si myslím, tohle to jsou takový ty vychytávky, který ani nevíte, že potřebujete, ale prostě je potřebujete, jo. Celkově si myslím, skvělá myšlenka, protože samozřejmě je to z důvodu té bezpečnosti lepší, zároveň to možná bude i líp vypadat a bude to taková disco show někdy.
0: Jsme ještě neřekli, co je to konkrétně za světla. A to jsou světla, které se jsou u přechodu a rozblikají se, když přijíždí tramvaj.
1: Já jsem byla tak nadšená z toho, že jsem to musela chápu. Propálit prostě dřív, takže tomuhle dávám palec nahoru.
0: Já taky mega jo. Takže přátelé, pokud půjdete zasnění Palachovou ulicí, nemusíte se bát, že vás srazí tramvaj. Tato světla vás předem varují a já myslím, že to je legendární nápad a Vešle Arms si to myslí taky.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Auto na šrot.cz.
8: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
7: Volejte 776 823 833.
8: Auto na šrot.cz.
7: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
8: A zdarma odvezeme.
7: Volejte 776 823 833. Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic. CZ, nebo volejte 734-579-079.
9: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
10: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
11: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Song Runaway doznívá Eterem Hit Rádia Kontakt. To byla energie, to byla jízda, já jsem tady úplně křepčil.
1: Já jsem taky křepčila, každopádně křepčím i nad tím, že já už přemýšlím a vím přesně, co si pustím dneska večer v televizi. Pustíme si prostě Bohemian Rhapsody, protože vím, co nás čeká a vím, že úplně na to, to znáte takový to, jak na to máš úplně chuť, úplně už si to umíš představit, vizualizovat, jak si to zapneš, hezky si zapneš k tomu, dáš si k tomu nějaký dobrý jídlo a to.
0: Je to tak, přátelé, před námi jsou v playlistu totiž Queeni a jejich legendární Radio Gaga, i když je pravda říct o některé skladby od Queenu, že legendární, to je zvláštní. Jako,
1: všechny jsou legendární.
0: Přesně, všechno, co složili, jsou legendární. Tahle ta skladba ale je specifická. To totiž tím, že nám dala jméno jedné velmi slavné zpěvačky.
1: Hádejte, které.
0: Je to Taylor Swift.
1: Ne, to za tohle si Taylor už nepřipisuje zásluhy. Každopádně je to naprosto úžasná Lady Gaga. A prostě Radio Gaga, Lady Gaga, Lady Gaga hraje v rádiu a Queeni taky.
0: Mimochodem tahle skladba, paradoxně, byla složená jako protest song proti proti jako videoklipům a proti hudebním videím.
1: Já mám hrozně ráda videoklipy, jako fakt to je takové moje guilty pleasure, tak to, no tak to, tak to se dneska nevodívám.
0: Tak to bude Bugs Bunny večer.

0: Shakira Izu a Hit Radio Kontakt.
1: My jsme se přiblížili k 18. hodině a to znamená, jako každý den si i dnes užijete večerní speciál dneska už s naším skvělým Míšou Pospíchalem, který to umí prostě prodat, umí s vás zabavit, je ta nejlepší společnost, ať už budete grilovat nebo si jenom tak vegetit hezky na zahrádce, na terase, na balkoně, úplně kdekoliv. Věřím tomu, že tohle prostě chcete slyšet.
0: Ty nejlepší hity dob dávno i nedávno minulých na Hit Radio Kontaktu za chvilku, tak určitě poslouchejte. Teď ale Frequencies. Hit Radio.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
3: všude
2: zdejší,
3: všude je fajn. V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík. Vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
4: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
5: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
11: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
15: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
14: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
15: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
14: Zahrada Galas.cz.
16: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
17: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
18: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. Cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio Kontakt.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Takováhle paráda na Hitrádiu Kontakt, Rosé, Bruno Mars, jejich APT, no a přátelé, všichni fanoušci Avril Lavigne, právě teďka nastražte uši, protože začíná její asi nejpopulárnější skladba I'm With You právě teď. Od nás je to pro dnešek všechno, mějte se krásně, těšíme se na vás zase zítra po 15. Teď užívejte, čau vás!

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, pozor si dávejte na výjezdu z Liberce. Ve směru na Chrastavu totiž budou probíhat práce údržby. No a pozor, v Děčíně tady stále v ulici U Tvrze platí bouračka dvou osobáků. I tam si dávejte pozor. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Zajeďte na zámky Sichrov, Zákupy, Slatěňany, Opočno, Hrádek u Nechanic a hrad Grabštejn. Zažijete, co se dělo, když byla šlechta na cestách.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
5: Tour de France na Hit Radio Kontakt. Sledujte denně aktuální dění ze všech etap. Poslouchejte Hit Radio Kontakt a projeďte Tour de France s námi.
6: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. V úvodu skvělá sportovní zpráva, pokud jste to ještě nezachytili. Karolína Muchová je poprvé ve finále Wimbledonu. Po neskutečném utkání nakonec na londýnské trávě přehrála Američanku Coco Gauff 6-2, 1-6 a 7-6. Historicky prvním českém grandslamovém finále může narazit na Lindu Noskovou, která právě teď otevřela zápas s Ukrajinkou Martou Kostukovou. A teď k dalším událostem. V Česku je bez práce bezmála 356 tisíc lidí. Nezaměstnanost v červnu dosáhla na hodnoty 4,8% a zůstala stejná jako v květnu. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady aktuálně evidují bezmála 100 tisíc volných pracovních míst. Vrchní soud pravomocně potvrdil třem chlapcům tresty za pokus o vraždu bezdomovce v Praze. Loni jim v době činu bylo 16 a 17 let. Jeden z nich dostal 7, druhý 6 a třetí 5 let vězení. Na útoku se předem domluvili. Dvojice 16-letých se později nechala najmout ještě na zbytí jiného mladíka. Ve Zlíně od rána hoří budova v někdejším baťovském továrním areálu. Dnes rozsáhlý požár uhašen nebude, stále není pod kontrolou. Budova se odpoledne postupně na dvou místech zřítila. Stát zůstává jen necelá polovina objektu. Nikdo neutrpěl zranění, lidé uvnitř nebyli.
11: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz.
10: V průběhu večera i noci většinou jasná, polojasná obloha, ranní minima 12 až 7 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem desítky. No a pátek bude jasný, polojasný, během dne zejména na severu a severovýchodě oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu 21 až 24 a mírný severozápadní vítr.
12: Co se děje, už víte, byla 18. hodina, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, ty největší hity minulosti. S vámi Michal Pospíchal, hezký čtvrtek přeju. Hit Radio.
13: Yes. It is not that fun.

Tohle je jedna z nejzásadnějších rockových skladeb historie. Americká partička z Kalifornie Van Halen a singlovka Jump, psal se rok 1984, když tahle písnička spatřila světlo světa a mimochodem se objevila na desce, která se jmenovala úplně stejně 1984. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Hrajeme výběr 80. 90. a hitů milénia. Pokračovat bude Kylie Minogue, On the Night Like This.

0: vždycky takhle zní čtvrtek. Na Hit Radio to rozjeli Kale a Lev. Svým jménem Eternal. Záležitost, kterou jsme vám připomněli a hráli jsme pro lepší náladu. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. 80, 90, taky ty největší hity milénia. Brouzdáme naším hudebním archivem, hledáme pro vás hity, na které se možná trošku zapomnělo a je to velká škoda. A v našem hudebním archivu nesmí chybět ani Enya. Velká pohodička, která nám při čtvrtečním podvečeru říká, zítra už je tady pátek. Tak užívejte.
1: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
2: Co hledáš? Trůn pro královnu?
1: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
2: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
1: To je jak sen. Kdeže to je?
2: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
5: Žil mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíže z Práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je jedna z nejkrásnějších písniček 90. Velká romantiárna teď na Hit Radio, skupina Buty nad stádem koní. Písničku napsal baskytarista skupiny Buty Vítek Rotr, mimochodem syn Marie Rotrové. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, my to zase rozjedeme. Nachystaní Cut and Move, give it up.

0: Další velká pohodička a obrovská klasika Charles Shaw a taky Sylvia Brown, Hold Me Baby. Tohle je hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém se pravidelně vracíme zpátky v čase, abychom nabízeli to nejlepší od 80. až po milénium. Nachystanou máme taky skupinu R.E.M. Jo, taky tuhle parádu slyšíte v těch příštích minutách na Hit Radio. Imitation of Love, jedna z nejznámějších záležitostí, které ve své kariéře tahle partička představila. Taky Whitney Houston se přihlásí o slovo I'm Every Woman. I to je písnička, kterou pro vás máme nachystanou do příštích minut.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Léto má svůj zvuk.
7: Cinknutí ledu.
6: Smích přátel.
7: Hudbu, kterou máš rád.
6: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
7: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
6: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
7: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
6: Svianela, česká tradiční limonáda.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium, a to až do 21. večerní.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Další hodinu otevírá irská skupina U2 a singlovka Vertigo. S vámi Michal Pospíchal. Hezký čtvrtek přeju.

0: Vince Mausty, Sex Bomb. Záležitost, která nesmí chybět na žádném tanečním parketu, na žádné pořádné retroparty. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. A kromě těch největších hitů sledujeme taky dění na tenisovém kurtu. Wimbledon už zná své finalisty. A pozor, je to naprostá senzace, budeme přepisovat encyklopedie českého tenisu. Protože ve finále se potkají dvě Češky. Karolína Muchová dnes uspěla, své místo má jisté už od pozdního odpoledne. No a teď je v duelu Marta Koštulková z Ukrajiny a Linda Nosková z Česka. Vyhrála ta, která reprezentuje naše barvy. Čili Linda Nosková je ve finále, bude to úplně poprvé v historii, kdy se tedy ve finále toho slavného Wimbledonu potkají dvě české vlajky. Jedno víme, Česko vyhrálo. Teď se dozvíme, která z těch dvou dam to bude. Pokračujeme taky s těmi největšími hity. Cutting Crew nebo Kate Tracy, tak to jsou interpreti, kteří pro nás mají své hitovky do příštích minut. Dál vám budeme až do 21. večerní servírovat to nejlepší z 80. 90. a milénia.
1: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
2: Co hledáš? Trůn pro královnu?
1: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
2: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
1: To je jak sen. Kdeže to je?
2: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Autokoutek.
8: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
7: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
8: Výhodné financování.
7: Pro nové i ojeté vozy.
8: Ale jen u Autokoutek.
7: Dobrá adresa pro váš vůz.
8: www.autokoutek.cz.
7: Již 30 let.

Life is too short, tak to je věc, která nám dohrává na Hitrádiu právě teď. Kate Tracy je interpretem zodpovědný za tuhle klasiku. Posloucháte Hitrádio Klasik, hudební speciál plný toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Pamatujete si na tu telenovelu Divoký anděl? Natalia Oreiro tam hrála hlavní roli. Taky si tam občas zaspívala. No a naspívala hlavně soundtrack pro tento seriál. Cambio Dolor hrajeme právě teď.

0: Tohle je legendární skupina Toto a singlovka Rosanna. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás do konce hodiny ještě spoustu velkých jmen. Mezi nimi je třeba Michael Jackson, ale taky skupina No Name. Děkujem, že jsi. Tak to je singlovka, kterou pro vás máme nachystanou do příštích minut. Taky takhle vám ve čtvrtek večer bude hrát Hit Radio. Užívejte.
1: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen dva dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz nebo volejte 734 579 079.

0: Hudební speciál Hit Radio Classic je v plném proudu. Tohle je partička Marké a hitovka One to Make Her Happy. Ta nás to vedla až ke 20. večerní.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obráběč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
0: Pokračujeme v tom nejlepším z 80., 90. a milénia. Ještě 60 minut vám budeme servírovat hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý večer. Hit Radio.

hodně energická věc, stojí za ní partička Starship, jmenuje se We Build This City. Posloucháte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Tuhle písničku můžete slyšet taky z celé řady seriálů, protože se často objevovala nikoliv jako ten hlavní soundtrack, ale třeba v konkrétních epizodách. My pokračujeme v tom nejlepším výběru z 80. 90. a milénia. Za chvilku Prince, Ital Joe a Marky Mark, Happy People. Teď A1, Caught in the Middle. Další skvělá, fantastická věc. Našlapaná energie. Hrajeme pro lepší náladu. Tak užívejte.

0: Další ikonická a fantastická věc v našem playlistu Prince Ital Joe Marky Mark. Tohle je slibovaná záležitost, písnička Happy People. Hladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Klasik v plném proudu a za chvilku nabídne třeba rakouskou partičku Opus Life is Life, to si nenecháme ujít. Taky Shinies pro nás má vzkaz. Tohle je písnička, kterou dobře znáte s velmi chytlavým refrénem I Love Your Smile. Taky to pro vás se budeme mít už za malý okamžik.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz
1: Již 30 let.

Velká čtvrteční pohoda na Hitradio, posloucháte hudební speciál Hitradio Classic. Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall, tak to vám budeme hrát za chvilku. Nejprve Alice DJ, Celebrate Our Love.

0: Hodně pozitivní, energická věc. Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Další slibovaná záležitost, takhle vám ve čtvrtek večer hraje Hit Radio, tak doufám, že si užíváte 9. červenec. Máme pro vás něco, čím startovala hudební televizní stanice MTV. Tohle byla vůbec první písnička, kterou odvysílali, a taky to byla písnička, kterou se loučili, když končili s tím formátem klasické hudební televizní stanice, jak ho známe. Buggles, Video Killed the Radio Star. Záležitost, kterou pro vás máme nachystanou do příštích minut tady u nás na Hit Radio.
1: Chcete stabilní práci a k tomu náborový příspěvek 50 000 korun? Společnost TOS Varnsdorf hledá posily na pozice frézař a horizontář. Podmínkou je výuční list v oboru mechanik seřizovač nebo obrávěč kovů. Podrobnosti najdete v sekci kariéra na webu tosvarnsdorf.cz nebo volejte 412 351 121. tosvarnsdorf.cz.
2: Hit Radio.

Tohle byla Maggie Reilly s fantastickou písní Every Single Heartbeat. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase, hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a budeme se loučit, protože už se blížíme k finále, 21. hodina se nachýlila. Pokračovat s hudebním speciálem Hit Radio Classic budeme zase zítra úderem 18. večerní, kdy vám další 3 hodiny budeme hrát to nejlepší z našeho hudebního archivu. No a dnes se musíme rozloučit trošku jiným způsobem, protože celý svět obletěla zpráva o tom, že nás opustila zpěvačka Bonnie Tyler, tak jako čest pro ní teď hrajeme hitovku, která se opravdu zapsala do té hudební historie a která by tady v Hit Radio Classic určitě měla zaznít. Toto Eclipse of the Heart.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
1: Co hledáš? Trůn pro královnu?
0: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
2: Navštiv nábytek Raž v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
0: To je jak sen. Kdeže to je?
2: Lumko v nábytku Raž. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabitekrasch.cz.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
4: Rata, tarararata, trička, rata, tadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Prošla jsem tolik obchodů, že už bych si zasloužila vlastní VIP sedačku.
6: Co hledáš? Trůn pro královnu?
5: Skoro. Něco kvalitního, co mi sedne do obýváku.
7: Navštiv nábytek Raš v České Lípě. Mají tam české sedací soupravy Lumko, co ti udělají klidně i na míru. Rozměry, látka, barva, přesně podle tebe.
5: To je jak sen. Kdeže to je?
7: Lumko v nábytku Raš. České sedačky, které vám opravdu sednou. Showroom, ulice Mimoňská, Česká Lípa. www.nabytekrasch.cz.

Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
4: Rata ta rata trička, rata ta rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.

0: Kontakt.
1: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun. V Liberci u Kulturáku.

0: Ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.

0: zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. 12 nejmodernějších solárek na míru vaší pokožce a potřebám. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je Dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Zdraví, krása a pohoda? Ano, to vám přináší Royal Sun. Královské opalování pro radost ze života. Doplňte si u nás vitamin D a podpořte tak svou imunitu a čistou pleť. Royal Sun. Královské opalování pro vaše zdraví a krásu. Royal Sun v Liberci u Kulturáku.